Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

0: Rádio FM+.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz.

0: šetříte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
1: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympia Plzeň.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Největším plátcem daní v Česku je nově Škodovka. Automobilka Škoda Autoloni odvedla státu na dani z příjmu téměř 18 miliard korun. Překonala tak energetickou společnost ČES, která byla v čele žebříčku o rok dřív. Třetí skončila Česká spořitelna. Umělá inteligence odemyká tajemství minulosti. Historikům pomáhá luštit stovky let staré šifrované texty, které byly dosud nečitelné. Vědci díky AI rozluštili třeba tajné lékařské recepty nebo milostné dopisy ze 17. století. Moderní algoritmy dokážou analyzovat stovky symbolů během několika minut. Podle odborníků může AI zásadně změnit poznání lidské historie. USA budují v Keni karanténní centrum kvůli ebole. Spojené státy tam staví zařízení pro své občany, kteří byli vystaveni nebezpečnému viru. Po stabilizaci zdravotního stavu nebudou pacienti hned převáženi do USA, mají být přesunuti do zatím neurčené třetí země. Mimo Afriku jsou aktuálně hospitalizováni dva Američané, jeden z nich je v Česku, druhý v Německu. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Už dnes dopoledne v Plzni proběhne velké taktické policejní cvičení. Konat se bude v areálu Centra robotiky v Cukrovarské ulici a začne přibližně kolem 9. hodiny. Na Slovanech se budou více pohybovat policejní vozy a vozy IZS a lidé poblíž pak taky mohou zaslechnout střelbu. Konec akce bude kolem poledne. No a jak vypadá páteční předpověď počasí? Na západě Čech by mělo být většinou jasno nebo skoro jasno. Postupně ale bude přibývat oblačnosti. Na teploměrech dnes naměříme mezi 24 a 28 stupni Celsia.
5: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 2 minutky po 6 vám přejeme krásné ráno, je pátek. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj.
1: Ahoj Dave.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj Michale.
1: Dobré ráno. No tak odstartujeme nějakou muzikou, ne?
2: No měli bychom určitě.
1: No tak Pink, tak pojďme na to, hezké ráno. Vítra.

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídaní šampionů tady na Hit Radio. Pink, Runaway, 6 hodin, 4 minuty. Michal, Jasmina, David s vámi, hezké ránko.
1: Už za chviličku nás čeká minuta šampionů. Máme vždycky 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, které nám napíšete. A vždycky po vás chceme tři věci.
0: Jak se jmenujete? Odkud jste? No a dneska se samozřejmě zeptáme, co vy a vaše plány na víkend. Tak už to můžete sypat na 777-937-777 a mě by zajímalo, jaké plány na víkend máte vy dva.
2: Já mám v hlavě jednu myšlenku, která si úplně nesouvisí a nevím, jestli můžu říct. Dneska přišel Michal do rádia, já si říkám, že je dobře, že pracujeme v rádiu a ne v televizi.
0: Že nejsme vidět.
2: Vypadáš strašně, Michale, co ti je, co se ty nespal?
0: Já jsem, člověče, nespal, měl jsem zimnici, ale nechtěl jsem vás tady nechat, jo.
1: Tak já si myslím, nakazit
0: já, ne, já si myslím, že to je tou změnou počasí, protože včera klimoška asi 5 hodin v autě a jakoby myslím si, že tam je zakopaný pes.
2: Takhle. Abyste si to představili, pardon, Michal je jako taková ta celebrita, kterou vždycky vydáte jenom navoněnou, úplně vyfintěnou a pak jednou za čas ji vidíte někde na veřejnosti a říkáte si, pane bože, to nemůže být ona.
1: No, ty chceš, abych se
0: vyfotil a dal to na Instagram, aby to lidi viděli, jak vypadá.
2: To nechci, naopak.
1: Já doufám každopádně, že to nechytíme, protože co se ptal na ty plány na víkend, já budu celý víkend s bráchou a jeho malým miminkem.
2: Aha.
1: Takže
2: tak to rovnou odvolej, když vidím Michala.
0: No, já budu na svatbě teda, včera, zítra. A co ty, Davide?
2: Hele, my jedeme. Vlastně, že ani nevím, co budeme dělat.
0: Tak jo, tak jak, co plánujete vy? 777-937-777, jak se jmenujete, odkud jste a jaké máte plány na víkend? Teď naskok do vrchlabí, hezké ránky.
3: Jela jsem s Marcelou a Marcelou.

0: Tohle jsou Činasky, Vrchlabí na Hitrádiu, 10 minut po 6. Krásné ránko. Minuta šampionů. Chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, kde nás posloucháte a jaké máte plány na víkend. Startujeme teď.
1: Roman, Turnov, relax, knížka, tablet, pivko, večer s přáteli a grilovačka v Edenu.
0: Lukáš Dobruška, dnes den v IZS v Dobrušce a v sobotu aviatická pouť.
1: Eva Lukavec, 8 hodin pracovat a pak hurá na Orlík.
0: Klára z Dounky, po roku a půl víkend bez dětí, takže pohodinda.
1: Wendy Bernardice, pátek, pouť, Žacléř s dětmi, sobota Laser Game, Trutnov s dětmi, neděle dětské rybářské závody, bude to fuška.
0: Tam to je nalajnovaný. Patrik Usí na Dorlicí, víkend závody do vrchu Ústecká 21, celý víkend na kopci. Na poslední zatáčce s vysílačkou, tak klidně doražte.
1: Milada Skalice u České Lípy veze mámu na výlet do lázní Poděbrady, těší se jako dítě, má tam vzpomínky.
0: Katka Teplice, máme v Teplicích velkou celovíkendovou akci, zahájení lázinské sezóny, přeji hezký den všem.
1: A ještě se mi tady líbí Maruška Nový Jičín, slaví 60 už celý týden, snad přežije, moc zdraví. To není moje jako přání, to tady píše takhle, snad přežije.
0: No tak snad přežije. Přejeme teda všechno nejlepší a všem, kdo nás ladíte, posíláme další parádní hity. Tohle je Dance a Kuduro.

0: Ellie Goulding. Čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, ladíte páteční Hit Radio, krásné ránko. Tak včera nám to nějak nevyšlo. Nejenom, nám tady ve studiu, měli jsme nějaké tipy, jak dopadne hokej, ale vlastně tak jako celkově, no. Kolik jsme tipovali? Já 3-2.
1: Mám to tady napsané, já 3-1 pro Čechy. Aha.
2: A já 2-1 pro Čechy.
1: A ty si původně ale říkal, než tě David zvyklal, že předtím jsme nad nima vyhráli, že vyhrajou Finové.
0: Já jsem nechtěl být negativní, no, tak to prostě nedopadlo, no. Ale zase je tady pár důvodů, proč je super, že jsme vypadli vlastně, jo. Aha. Tak o víkendu můžeme ven. No, nemusíme sedět u telky, tak když pořád vyhráváme, tak medaile ze všední, tak si toho takhle budeme vážit víc. Naše ženy, pozor, jo, s tím mám osobní zkušenost, si konečně odpočinou od očumování hokejistů v televizi.
1: Jo, to, a to mě mrzí zrovna.
0: To bylo furt, a já to budu poslouchat, říkám, no, se zbláznila, no, tak hraje hokej, no.
1: No, Kuba Lík, Sedlák, hezký, hezký.
0: Michal David nemá důvod skládat vítězný song, jo. Což je taky dobrý. A náplast na duši, naši slovenští bratři dopadli teda hůř, jo? Tak to nás může trošku jako potěšit, jo. Nicméně dobrá zpráva je, že příští rok bude mistrovství, hádejte kde? V Německu.
1: Aha.
0: V Německu, Düsseldorf a Mannheim, takže to budeme mít vlastně kousek, takže já už teďka se těším, protože myslím si, že to bude poprvé, co vyrazím na mistrovství. Co vy, kdo posloucháte? Pojedete s náma? No jasně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor. Oh!
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fitham.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady. Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
14: Řekni to všem.
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
20: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
21: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
20: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
22: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
23: Senkor.
24: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte neprůjezdnou silnici v Rokycanech, ulici Svazu bojovníků za svobodu. Pod viaduktem je silnice uzavřena.
25: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio FM+.

0: DJ O, End of Beginning. Tohle je nová muzika na Hit Radio v 6.29. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do kostelů dnes zamíří tisíce lidí, po celém Česku totiž startuje už 18. ročník akce Noc kostelů. Večer a v noci se veřejnosti otevřou stovky kostelů, kaplí i modliteben. Letošní motto zní odvaha a připomíná překonávání strachu nebo otevřenost novým setkáním. A teď smutná zpráva ze světa sportu. Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Bývalému kanadskému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale v Montrealu. O jeho úmrtí informovala organizace veteránů NHL na sociálních sítích. Pro české fanoušky světový šampionát končí. Naši nestačili na favorizované Finsko a na další medaily z mistrovství světa si budou muset počkat minimálně rok. Naopak vůbec poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko.
0: To já teda nevím, jestli to máte stejně, ale já třeba osobně už vůbec nevím, kdo tam zůstal.
2: To je přesně ono. To je přesně to, co se tady každý rok snažím vymítit, no. Že kdykoliv Česko ze světového šampionátu vypadne, tak pro českého fanouška ten turnaj už neexistuje. To vůbec nevím, že se co hraje.
0: Vypínáš televizi a hotovo. No tak kdo tam je teda, víme?
2: V semifinále hraje zítra Švýcarsko proti Norsku a Kanada proti Finsku.
0: Mm-hmm. To jo, tak koho typujete? Já bych to přál Švýcarům vlastně.
2: Hele, po včerejším typu, já už asi
0: taky ne. Pojďme radši hrát. Manic Street Preachers, hezké ráno z Hit Radia.

0: zemi.
1: Tohle je Xindl X a Mirka Miškechová. A tohle je taky páteční hit rádio Snídaně šampionů, chvíli po půl sedmé, hezké ránko.
2: Sné dobré ráno.
1: My jsme se chtěli bavit o nejoblíbenějších dětských jménech. Tam se totiž stala velká změna. Tam se totiž udála velká změna, konkrétně u dívek.
2: Ano, vždycky vítězila, roky vítězila Eliška, jo. A teďka Viktorie po mnoha letech Elišku překonala, jo. Máme tady revoluci v českých porodnicích. Po 13 letech vlastně. Narodilo se 1190 Viktorií, něco přes 1120 Elišek. Nicméně, co se týká třeba mužů, jo. Tak u kluků zůstává na prvním místě Jakub.
1: Jakub. Já se tady koukám do toho seznamu. Je tady David na šestém místě a třeba takový Michal tady není vůbec.
2: Na druhém místě je tady Matyáš. Máme tam někde Davida, když to máš před
1: David
2: sebou?
1: Na šestém místě. Jo, tady David, koukám na něj. David je na šestém místě. Pak tady na šestém místě taky Anna, Amálie, holčičí jméno. Emma, Laura, Julie, Rozálie. Tyjo, takže na prvním místě poprvé v historii Viktorie. Viktorka.
2: Viktorka, mimochodem, kdybyste chtěli mít jistotu, že vaše dítě nebude ve třídě, nevím, pátý Jakub a desátá Viktorka, tak teďka se prej oprašujou jména po babičce a dědečkovi, jo, statisticky. Takže Franta, Ludmila, Antonín, to prej teďka bude jako velká bomba.
1: Já si myslím, že tenhle dívčí seznam, tahle dívčí žebříček se líbí hlavně fanouškům plzeňské FC Viktoria Plzeň. Tam je to za mě povinnost, když se ti narodí dívka pojmenovat jí Viktorka.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, na trase z Plzně na Spálené Poříčí u Černic probíhají práce na silnici, projíždí se Kyvadlově. V místě počítejte s tvorbou kolon v obou směrech.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno. Posloucháte Hit Radio v 6.49. No a třeba teď někdo z vás vyhraje.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Luxusní dovolenou vašeho vlastního výběru z Invii za 40 tisíc korun. Máme tady takový virtuální letadýlko, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je právě to výherní sedadlo.
0: Výherní sedadlo dovolená za 40 tisíc dle vlastního výběru. Případně se tam schovává Člověče nezlob se, nebo lístky na Marka Ztraceného, a nebo třeba vůbec nic. 800 937 937 volejte právě teď. A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Dobrý
2: Ahoj,
0: den.
2: Ahoj, kdo tam?
3: Eva.
0: Ahoj, Evo. Ahoj. Tady Michal, Jasmin a David. Jaký máš ránko, co?
3: No, tak je to pracovní, vzhledem tomu, že je pátek a je krásný den, takže pohoda, blíží se víkend.
0: To je pravda. No tak ty máš, Evo, hlavně super možnost teď vyhrát zájezd v hodnotě 40 tisíc korun. Tak chceme po tobě, aby si tipla sedačku. Máme 6 řad a sedadla A až F.
3: Takže já bych zkusila 4E.
0: 4E nebo 4A?
3: E.
0: 4E. 4E jako Eva.
2: 4E.
0: 4E jako Eva. Tak
2: Evy. Pod sedačkou 4E se dovolená... No, není tam. Neskrývá...
0: A je tam aspoň něco, Jasmin?
2: Hele, koukám, jak koukám, ne. A Evíku nevidím,
0: ne,
2: vůbec nic.
0: Ne, to nemůžeme Evě udělat. Evi, tak teďka to nevyšlo, ale další šance za 2 hodiny v 8.50. Zkusíš to?
3: Určitě, určitě.
2: Tak držíme palce.
0: Tak jo, hezký děkuju. Den a hezký víkend. Ráno. Děkujeme, ahoj.
2: Ahoj,
3: ahoj. Ahoj.
4: Jsme vždycky říkáš, že pod sedačkou nic není.
2: Tak
4: koukáš se i do takový ty přehrádky. A...
0: Co je vlastně pod sedačkou v letadle? Je tam něco?
2: Většinou bordýlek nějaký.
4: Tam je místo pro další zavazadlo, ne?
0: To je fakt. Hmm. Tak v 8.50 za 2 hodiny další šance pro někoho z vás vyhrát dovolenou dle vlastního výběru od Invie v hodnotě 40 tisíc korun.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cena ropy se po výkyvech stabilizuje. Trhy nejprve reagovaly růstem na zprávy o americkém útoku na Írán, později ale většinu zisků smazaly. Důvodem je informace, že USA a Írán se podle médií dohodli na prodloužení příměří o 60 dní a zahájení jednání o jaderném programu. Dohoda ale zatím není potvrzena ani Washingtonem, ani Teheránem. Raketa miliardáře Jeffa Bezose explodovala na rampě. Stroj New Glenn společnost Blue Origin vybuchl během testu na kosmodromu na Floridě. Expoze otřásla okolím a oblohu zbarvila do oranžová, nikdo ale podle firmy nebyl zraněn. Příčina nehody zatím není jasná. Společnost chtěla letos s raketou konkurovat firmě SpaceX Elona Muska. Za plánování útoku na koncert Taylor Swift padl trest. Rakouský soud poslal 21-letého muže na 15 let do vězení. Podle soudců chystal útok na vystoupení popové hvězdy ve Vídni a podílel se také na založení teroristické bunky. Muž vinu podle médií částečně přiznal. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: V Perninku na Karlovarsku vzniká celoroční sportovní areál, který by měl sloužit především rodinám. Investor chystá stavbu nádrže na letní rekreaci a také zimní zasněžování sjezdovek, nebo výstavbu zázemí pro lyžařskou školu. Areál leží poblíž centrálního parkoviště, které obec navíc plánuje rozšířit. A nechybí ani dnešní předpověď počasí. Pro celý západ Čech nám slibuje slunečno s letními teplotami. Naměříme od 24 do 28 stupňů. Celý den bude hlavně jasno nebo skoro jasno. K večeru pak ojediněle i oblačno.
12: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Krásné ránko.
15: Krásný pátek konečně. Snídaně
14: šampionů. Startujeme druhou hodinu páteční snídaně s vámi Michal, Jasmin a David.
15: Pokud nás teď ladí někdo, kdo jste se vrátil ke svým nebo svý ex, tak rozhodně zůstaňte s náma, protože za chviličku budeme chtít vaše příběhy.
14: Jakože dvakrát do stejný řeky, jo?
15: No jo.
14: No počkejte na to.
13: Hit Radio FM+.

0: víkend na spadnutí. Ano, dámy a pánové, je pátek, posloucháte Hit Radio, tohle je Robin Schulz. A Fast Boy, 7 minut po 7. Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevkročíš.
1: Jo.
0: Tohle známe, ale stejně se tam jdeme vykoupat. A tak by mě zajímalo, vy kdo posloucháte, jestli jste někdy minut po sedmé. Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevkročíš.
1: Jo.
0: Tohle známe, ale stejně se tam jdeme vykoupat. A tak by mě zajímalo, vy kdo posloucháte, jestli jste někdy vkročili dvakrát do stejné řeky. Protože říká se,

0: takže jako zase něco jiného. Ale musím říct, že máme v rodině, je to přesně i jako můj brácha třeba, snad se nebude zlobit, že o tom mluvím, ale on se rozešel s přítelkyní, pak po nějaký době se k sobě vrátili a už mají miminko a je to opravdu láska jeho života.
1: Takže to funguje. Takže výjimka potvrzuje pravidlo. Co ty, Davide?
2: Já jsem nikdy nic takového nezažil, takže já mlčím.
1: No tak by nás zajímalo, a vy, kdo nás posloucháte, jestli vám to třeba vyšlo, když jste se vrátili zpátky k bývalému, anebo co se stalo, když jste se vrátili a úplně to nevyšlo, tak v čem byl ten zakopaný pes?
0: Dejte vědět.
1: 777-937-777. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, případně klasicky jako zprávu. Teď Velešlý Arms, Legendary na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, čtvrt na osm, páteční hit rádio, hezké ráno. Tak co, vrátili byste se ke svému ex? Řešíme tady, že návrat k bývalému partnerovi může paradoxně vztah utužit. Mm-hmm. Osobně tu zkušenost nemám, vrátil jsem se do stejné řeky, nedopadlo to, ale ptali jsme se vás, jak vy to máte, jak vy jste to měli.
1: Jedna ze zpráv zní, já jsem se vrátil také k bývalé, nikdo jiný mě totiž nechtěl a již jsme spolu dalších 11 let a klape to.
0: Hezky, hezky. Taky píše Pája, ahoj, já se vrátila k příteli, dnes už manžel, je to mezi námi mnohem lepší, ale šťastná nejsem. Aha. Pokud člověk cítí, že to není on, tak by se vracet neměl.
1: Takže je to lepší, ale než to bylo,
0: není.
1: Ale
0: tak
1: není
0: jestli
1: to...
0: není šťastná, tak proč s ním... No, dobře, pojďme dál. Lucie píše.
1: Dobré ránko, jednou jsem se vrátila k bývalému partnerovi, ale nedopadlo to. Zvláštní bylo, že jsem se s ním rozešla v době, kdy jsme měli klidné období. Nějak jsem svou myšlenku na rozchod řekla nahlas a bylo. Byla to první láska a když lidé začínají spolu jako hodně mladí, tak se pak jako dospělí v názorech můžou rozcházet. Mm-hmm. To je taky pravda.
0: Taky píše Lucie. Ahoj šampioni, já do stejné řeky vstoupila dokonce třikrát a nyní je to už 17 let spokojeného a šťastného manželství a dvě krásné zdravé děti. Takže když se chce, všechno jde.
1: Líbí se mi ještě zpráva od Reny. Asi záleží na důvodu rozchodu. Já se s přítelem rozešla, protože jsme žili každý v jiné zemi. Po 4 letech jsme se k sobě vrátili, on se přestěhoval sem a jsme manželé už 18 let. Důvodem rozchodu tehdy byla opravdu jenom vzdálenost, jinak mám úžasného chlapa a neměnila bych.
0: Mm-hmm. Taky tady jsou nějaké hlasovky, třeba od Monči.
2: Dobré ráno, rádio. Takže k prvnímu manželovi bych se ráda vrátila, ale bohužel už má novou přítelkyni. A o druhým bývalým manželovi raději nebudu ani mluvit. To i kdyby se stavilo na hlavu, tak bych se k němu nevrátila.
1: To je vlastně zajímavý point, že vlastně můžete mít opravdu někoho takového, ke komu byste se chtěli vrátit a víte, že to nejde.
0: Ale on už vás nechce.
1: Yeah.
0: Tak je tady hlasovka od Marie.
3: Ahoj, já jsem se po asi 2 letech vrátila k mému nynějšímu manželovi, máme spolu už 2 děti a jsme spolu vlastně od základky, od 9, takže vrátit se u nás bylo dobrý rozhodnutí a jsme spolu moc šťastní.
1: Ahoj, Maja. To je hustý.
0: Moc základky, takže to funguje. Ještě tady máme hlasovku od Milady.
4: Ahoj. A může to být 3x? Jednou v 83. na výšce, 1 rok, pak v 98. 1 rok a nakonec ve 2018 a už jsme spolu 8 let a je to skvělý.
0: Tak to by mě člověče nenapadlo, že to jde 3x, jo? No když tam... se spálíš jako jednou, tak dobrý, pak po druhý dobrý, ale po třetí...
1: To už je v SMS-kách někdo psal taky, že 3x, to už je tady druhý případ, ale spíš mě zajímá jako ten příběh, který zatím byl, že vlastně jste teda s někým rok, pak dlouho ne, zase rok, jako
0: pauzička,
1: na zkoušku
0: pak
1: a
0: zase...
1: pak už to vyjde po zase strašně dlouhý době od toho rozchodu, zajímavý a teda jsme rádi, že to vyšlo.
0: Děkujeme za vaše zprávy. Za malou chvíli pro vás všechny doladíte další hity Linkin Park, taky Eva Farnáno a připomínáme, že soutěžíme o 2 univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v rychlé 5, tak zůstaňte s námi.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
6: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Plzni. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru za Oce Plaza v Plzni. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral.
10: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor. Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
15: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
19: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
20: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
21: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
22: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
23: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku. Na Tachovsku na výjezdu z Boru na Doli bude probíhat oprava vozovky, buďte ve střehu.
24: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
25: Hit Radio FM+.

0: Me.
1: Tohle je Eva Farná, Leporello na Hit Radio, přesně o půl osmé. David má
2: ranní update.
1: Je to tvoje, Dave.
3: Komáři se mohou učit obejít repelent. Francouzští vědci zjistili, že komáři druhu přenášejícího žlutou zimnici si mohou spojit vůni repelentu s potravou. V pokusech pak častěji útočili i na ruku natřenou repelentem, pokud byli na jeho pak zvyklí. Zemřel herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Divadlo oznámilo, že odešel v noci a připomnělo jeho dlouholeté působení na scéně. Divadlo Járy Cimrmana uvedlo, že Hraběta začínal jako osvětlovač, později se stal i hercem. Mladí nepoužívají opalovací krém. Podle posledních průzkumů po něm sahá jen asi 37% generace Z pravidelně, zbytek spíš výjimečně. Odborníci přitom připomínají, že ochrana před sluncem je klíčová pro zdraví kůže.
0: Prosím vás, ať jste Gen Z, millennial, boomer, cokoliv, používejte SPF-ko, protože je to péče do budoucna, jo? Ať pak nemáte zbytečně víc vrásek, nejste vysušený, vyschlý, k tomu to je taky.
1: Si myslím, že Gen Z se nemaže zvenku ani zevnitř. Tradice.
3: To si říká, že bychom se měli mazat, i když nejsme na úplně přímém slunci, mm-hmm. Že? Protože i přes mraky svítí.
1: Jako opalovákem myslíš teďka, nebo?
3: Co jsi říkal?
1: Mám pro vás dvě vstupenky na Hrady.cz. Dvě vstupenky na festival Hrady.cz. Univerzální vstupenky, o tom je soutěž Rychlá pětka, tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Kato a John, Turn the Lights Off. Tohle je taky páteční hit Rádio 7.34 a jdeme soutěžit. Rychlá pětka.
1: Celý tento týden hrajete o dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady CZ. Bude v 8 krajích České republiky na 8 nádherných památkách. Spousta skvělých zpěváků, spousta skvělých kapel. Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš Klus, Lenny, Rytmus, Vypsaná fixa a mnoho dalších.
0: A o tohle si zasoutěží Martin z Plzně. Martine, hezké ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno a zdravíme taky Matýska, tvého syna. Ahoj Matýsku. Ahoj, ahoj. Tak možnost vyhrát dvě univerzální vstupenky na festival Hrady CZ, vy to máte nejblíž na Švihov, jestli se nepletu, že jo?
2: Přesně tak.
0: Přesně tak. A už jste byli na Hradech někdy?
2: Nebyli.
0: Takže to bude...
2: To vždycky nevyšlo, dovolený jsme se kryli, ale letos doufám, že to vyjde už.
0: Takže možná premiéra, no tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje les, ve kterém žije loupežní krumcajs?
2: Řáholec.
1: No jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, kolik centimetrů má 1 metr?
2: 100.
0: 100. Je to tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Ve kterém městě stojí slavná Eiffelova věž?
2: Paříž.
0: Ano.
4: To tak.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Martine, Matýsku, které zvíře spí hlavou dolů zavěšené v jeskyních nebo na půdách?
2: Netopír.
0: No jasně. A pojďme na poslední 5. otázku.
1: Začíná příští týden červen, kluci.
2: Ano.
0: Ano.
4: Ano.
0: Vy jste neuvěřitelný, chlapi.
2: Super.
1: Je to vaše, moc gratulujeme. Půjdete spolu takhle, nebo jak to bude?
2: Asi půjdeme spolu, viď, Matýsku?
5: Asi půjdeme ještě s mamkou.
0: Asi s mamkou. No tak, Matýsku, ty jsi neuvěřitelný, pomohl jsi taťkovi vyhrát. Martine, ty jsi taky skvělej. 2 univerzální vstupenky posíláme, Hrady si užijte a hlavně si užijte víkend. Mějte se.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač.
4: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampion.

0: Divoký kočky. Lean Rhymes, Can't Fight the Moonlight. Posloucháte páteční hitrádio snídaní šampionu 7.40.
1: Pozor, dokázali jsme najít nejspíš první dobrou věc, která se stala díky Trumpovi. Jo. Možná jste na netu viděli fotku albínskýho buvola z Bangladéše a ten měl být rituálně poražený v rámci nějakého jejich tradičního islámského svátku Eid al-Adha, nějaký svátek oběti.
0: Ještě jednou?
1: Svátek oběti.
2: Chtějí ho sníst asi.
1: Přesně, chtějí ho sníst. Byl mimořádně vzácný ten buvol, takže tím spíš bych ho jako nechala žít, ale pro ně to byla o to vzácnější oběť, jo. Nicméně, kromě toho, že to byl buvol albín, tak taky byl vlasatej a to se právě řešilo na sítích, že extrémně připomínal Donalda Trumpa. Fakt, když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
0: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
1: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
2: Dokonce na několika politických mítinzích ten buvol Trumpa zaskočil a nikdo si nikoho nevšiml. Nikdo si toho nevšiml.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radio je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko litr s apkou za 8,90. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
14: Kaufland.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na Plzeňsku mezi Příchovicemi a Zálesím, budou probíhat práce na silnici.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 6 minut 8 hodin posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. 2,5 miliardy korun po zdanění. Tolik vyhrál sázející z Česka. Tuhle informaci jste pravděpodobně chytli, že jo?
1: Ano.
0: Ano, co mě teda pobavilo včera, byl článek Známe výherce, neozval se, tak jsme mu poslali mail, uvedla sázkovka. A já si představil, jak tomu dotyčnému ten mail buď přišel do spamu, nebo ho smazal, jo? Všichni známe ty maily. Ahoj, jsem doktor z Konga, tvůj vzdálený příbuzný, odkázal jsem ti mění v hodnotě 100 milionů dolarů, odpověz hned, nebo bohatství propadne.
1: Mně upřímně, i kdyby přišel jako fakt e-mail, který by nevypadal takhle, ale opravdu od té určitý jako sáskový kanceláře a tak, tak já bych si prostě myslela, že je to fake. Jako.
0: No, úplně vidím, jak tam teďka, jak tam chat, pak to smazal samozřejmě. Gratulujeme k výhře 2,5 miliardy korun a on, no jasně, jo, a mě si nepřijdou, tak to jo.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Jihlavanku kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Chceš víc záběrů? Potřebuješ správnou výbavu? Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodů na českém internetu přibývá. Senior z Olomoucka naletěl podvodníkovi a přišel o peníze. 72-letý muž uvěřil historkám o zapomenutých penězích na zahraničním účtu. Podvodník ho přiměl kliknout na odkaz a sdílet obrazovku, čímž získal přístup do bankovnictví. Místo slibovaných 400 tisíc korun přišel senior o zhruba 44 tisíc. Policie varuje, aby lidé nikdy nesdíleli přístup do banky a neklikali na podobné odkazy. Evropská unie udeřila na čínský e-shop Temu. Evropská komise mu udělila pokutu skoro 5 miliard korun za porušení pravidel digitálních služeb. Podle Bruselu platforma dostatečně nekontrolovala nelegální a nebezpečné zboží. V testech se objevily závadné nabíječky i dětské hračky s rizikem pro zdraví. Severní Itálii trápí výpadky elektřiny kvůli vedrům. Turín se v posledních dnech potýká s blackouty, které zasahují celé čtvrti. Silná vlna veder přetěžuje starou rozvodovou síť a způsobuje poruchy i na semaforech, což komplikuje dopravu. Tamní energetická společnost říká, že horko přišlo dřív, než se čekalo, a sítě pod velkým tlakem. Modernizace za stovky milionů eur se už běží, ale potrvá až do roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Už dnes dopoledne v Plzni proběhne velké taktické policejní cvičení. Konat se bude v areálu Centra robotiky v Cukrovarské ulici a začne přibližně kolem 9. hodiny. Na Slovanech se budou více pohybovat policejní vozy a vozy IZS a lidé poblíž pak taky mohou zaslechnout střelbu. Konec akce bude kolem poledne. No a jak vypadá páteční předpověď počasí? Na západě Čech by mělo být většinou jasno nebo skoro jasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti. Na teploměrech dnes naměříme mezi 24 a 28 stupňů. Celzia.
5: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
8: Jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
9: Dobré ránko.
10: Krásný páteček.
9: Pátek, víkend na spadnutí, to máme radost a radost budete mít i vy z další muziky. Alex Warren, Ordinary, taky Aviče a Aloe Black, Wake Me Up. Tak pokračujeme.
11: Hit Radio FM+.

0: Ladíte páteční Hitradio, tohle je Avicii a Aloe Black, Wake Me Up. 6 minut po 8. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Na Karvinsku je teďka veselo. Policie tam řešila takový fakt nečekaný školní případ. Nejdřív tam odhalili svetovaného školníka a když se v tom začali tak víc jako šťourat a bádat, co se tam děje, tak se ukázalo, že pod vlivem byl i ředitel školy. Nicméně, pojďme si obecně přiznat, že školníci jsou takový legendární druh.
0: Jsem se, že řekneš, že školníci to zastřízlva nedají s těma dětma.
1: To taky.
0: To je pravda, bo školník za mě buď je hodnej, a nebo je zlej.
1: Zažila jsem oba případy. Na základce jsme měli skvělýho školníka, na vejšce podle mě nebyl, to si nepamatuju, a na střední tam přesně byl takový ten, že když jsem přišla o minutu později, tak on zavřel dveře školy a nepustil tě a byl zlej a tak a teď si tam zůstaň a nikam se nedostaneš.
0: My jsme na prvním stupni měli školníka v pohodě, ten byl moc milej, rád se s náma povídal, ale na druhém stupni to bylo něco jako v Gimplu. Kolman, jde přes utí. Jo, ten byl od rány.
1: Tak co vaši školníci, jaký byli? Byli to ty dobrý týpci, anebo to byli trošku jako zlouni?
0: Já si vzpomínám, že on vlastně měl ještě takový jako školnický úbor vlastně. Že to byl jako echt školník, který opravdu tím jako školnič, tím prostě tou prací žil, jo?
1: Já si pamatuju, jak jsem byla překvapená vlastně, když jsem zjistila tehdy na základce, nevím v jakém ročníku, že tam jako bydlí ten školník. Ono to dává jako rozum, ale prostě já jsem to tehdy nevěděla a když jsem zjistila, že teda mají byt tam jakoby od školy nebo byt, prostě tam...
0: Prostě tou prací žil, jo?
1: Já si pamatuju, jak jsem byla překvapená vlastně, když jsem zjistila tehdy na základce, nevím v jakém ročníku, že tam jako bydlí ten školník. Ono to dává jako rozum, ale prostě já jsem to tehdy nevěděla a když jsem zjistila, že teda mají byt tam jakoby od školy nebo byt, prostě tam spí v té škole, tak jsem si říkala, aha, hustý.

0: Kateřina Marie Tichá, byt 660 na Hitrádiu ve 8:45, krásné ránko. O čem se hodně mluví, je školník z Karvinska, k tomu taky ředitel té stejné školy. Trochu si tam kluci užívají, trochu jiný oddíl, dalo by se říct. No a my jsme se přes tohle dostali k vašim školníkům. Nejdřív jsme tady probírali naše školníky, jak na ně vzpomínáme, a zajímalo nás, jestli vy máte nějakou vzpomínku na vašeho školníka.
1: Péťa píše, ahoj, na základní škole jsme měli školníka, shodou náhod na té škole pracoval už tehdy, když byl můj táta malej. A shodou náhod to byl i náš soused, takže co jsem ve škole provedla, tak to měl táta hnedka z první ruky. Na střední jsme měli školníka, to byl tak úžasný člověk, že mě procházelo i to nepřezutí.
0: Je pravda, že školníci byli hodně hákliví na ty přezůvky.
1: No to
0: přitom
1: jo.
0: Bych dokázal pochopit, že spíš paní uklizečka, kdyby tě viděla bez těch přezůvek, že by tě dala hadrem přes hubu.
1: Jo?
0: Taky tady je zpráva od Jany. Dobré ráno, nejlepšího školníka mají na základní škole v Písku u Jablunkova. Pan Vašek Tobola, skvělý, všechny děti zná jménem, každé ráno je vítá s úsměvem. Potkat ho po ránu je jak balzám na uši.
1: To je hezký. Ondřej píše, ahoj, náš školník na střední škole prodával úžasné bagety, takže svačina byla jistá. Měl přezdívku Mac školník a neměl problém nás poslat do prháje, když jsme si z něj dělali legraci.
0: To je hezký. To jsou vzpomínky. Máme tady hlasovku od Monči.
2: Ahoj, tady Monča. Zdravím, skvělé rádio. A já si pamatuju základní škola Karlovy Vary Dvory a tam vládla legenda školník pan Štrbák. Báli se ho i ty největší frajeři, nejostřílenější prostě darebáci. Páč měl krásný zvyk, že vždycky chytil kluky za uši, za ty vlásky, za ty kotletky a táhl je úplně na špičky. A přesně jak říkala Jasmin, neexistovalo po 8 hodině 8.01 absolutně bez šance dostat se dovnitř. Průser jako blázen a do dneška na něj vzpomínáme na všech třídních srazech. Mějte se krásně, pa pa.
0: Děkujeme, tak evidentně s panem Štrbou se nechceš dostat do křížku.
1: Děkujeme za hlasovky, za zprávy, jsme rádi, že jsme si mohli při pátku takhle zavzpomínat. Před prázdninama vlastně skoro, že jo?
0: Pojďme na další muziku. Imagine Dragons, Sharks, 8:55. Jsme Hit Radio, s vámi Michal, jsme na David a přejeme krásné páteční ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
9: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
10: Drž mi kabelku.
9: OK, to jsem nečekala.
8: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
14: Farmapark Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je stěží.
15: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
16: Farmapark Dobřany.
17: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
15: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
18: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
19: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
17: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Plzeňsku v Dobřanech. V ulici 1. máje došlo na křižovatce s Lipovou. K dopravní nehodě 3 osobních vozidel a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením.
10: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
16: Hit Radio FM+.

0: Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. A tohle je páteční hit rádio a snídaně šampionů. David, pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do kostelů dnes zamíří tisíce lidí, po celém Česku totiž startuje už 18. ročník akce Noc kostelů. Večer a v noci se veřejnosti otevřou stovky kostelů, kaplí i modliteben. Letošní motto zní odvaha a připomíná překonávání strachu nebo otevřenost novým setkáním. Psychické potíže trápí stále víc lidí po celém světě. Podle nové studie měla v roce 2023 psychické problémy víc než miliarda lidí. Oproti roku 1990 jde o nárůst o 96%. Nejčastěji jde o úzkosti a deprese, nejvíce zasažení jsou mladí dospělí. Víkendové počasí nám úplnou radost dělat nebude. Podle předpovědi nás totiž čeká převážně zatažená obloha s deštěm, teploty ale nebudou klesat pod příjemnou dvacítku.
0: Jsem ti říkal, Davide, ať tam nedáváš. Když nemáte citron, dejte tam počasí. Jo. Já jsem koukal, ale ono se to hodně mění teda na té předpovědi, tak já doufám, že se to teda změní a nebude to vypadat tak, jak to vypadá teďka.
2: Takhle, teď to vypadá od soboty až do středy mráček, takže...
0: Tak bráček dobrý, ale aby nepršelo.
2: Je tady i kapička.
0: Kapička.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: vlci. Tohle je páteční Hit Radio, za chvíli 8:45. Představte si tu situaci, že vám zazvoní telefon, zvednete ho a na druhém konci uslyšíte: gratulujeme, právě jste bohatší o 2 miliardy 911 milionů korun. Tak asi by to s náma švihlo, na tom se shodneme, nicméně přesně tolik totiž vyhrál někdo z Česka v Eurojackpotu a teď si zkuste představit, co všechno se za takový peníze dá koupit. 5,5 tisíce nových Fabií, nebo skoro 138 tisíc iPhoneů, a nebo si třeba můžete pořídit 256 bytů v Praze. No a na dovolenou, jsme to tady sčotli, můžete jezdit každý rok až do roku 18521.
1: A co je víc, jakože ono vám pořád zbyde něco, jo? To už prostě není výhra, to je extrémní záležitost. A nejlepší zpráva je, že ten šťastlivec týhletý výhry, toho Eurojackpotu, je z Česka. Tak schválně, jo. Kdyby vám opravdu zítra ráno přistály na účtu skoro 3 miliardy, tak co by byla ta první věc, kterou byste si koupili?
0: Já to připomnělo Bohuše. Tak, a teď se vás koupím všecky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Přijďte sami oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
7: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.

0: www.kiny.cz.
1: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Kdo by chtěl vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru, nechť právě teď vytáčí 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
0: Hit Radio vám může změnit vaše letošní plány na léto. Dovča v hodnotě 40 000 od společnosti Invia dle vlastního výběru.
2: Ano, můžete si vybrat, kam z Invii poletíte, dostanete od nich 40 000 korun. Máme tady virtuální letadýlko, tam je 6 řad, 6 sedadel v každý z nich. Vy musíte uhádnout jednu správnou sedačku, kde se ta dovolená skrývá. Zbývá vám 27 volných sedaček.
0: Jsme to tady za vás spočítali, 27 volných sedaček, takže šance je 1 k 27, že se trefíte. Kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ahoj, kdo ráno. Tam?
3: Monika, ahoj.
2: Ahoj, Moni.
0: Lenka, ne? Lenka říkala.
3: Ne, Monika.
0: Monika, dobrý, tak já jsem hluchej, omlouvám se. Tak Moni, máš jedinečnou šanci tento týden, prozatím naposled, vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 a já se tě ptám, jaké sedadlo si v našem virtuálním letadle vybereš? 6 řad A až F.
3: Já zkusím 1A.
2: 1A.
0: Že bychom to dali takhle na kraj, jo?
3: No.
0: Tak se připoutáme.
2: To neznělo, ale moc sebevědomě to. No, tak uvidíme. Moni. Pod sedačkou 1A se dovolená Moni.
3: Já jsem úplně napnutá.
2: Tak já to nebudu protahovat, neskrývám.
3: Nevadí.
2: Ale...
0: Ale sedadlo není prázdné, Moni, sedadlo není prázdné a ty od nás vyhráváš 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Ty jsou tvoje, moc gratulujeme.
3: Ježiš, moc krát děkuju.
2: Koho vezmeš sebou?
3: No to ještě nevím, protože máme 2letou dcerku, takže to budeme muset nějak zařídit.
2: Jasně.
3: Ale asi bych chtěla s manželem.
0: Hezký, hezký. No tak,
3: tak uvidíme, jak to půjde.
0: Tak si to moc užijte, 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného posíláme. Samozřejmě soutěž pro tebe nekončí, pokračujeme opět v pondělí v 6.50 a já se ptám, budeš tady s námi u toho?
3: No budu se snažit.
0: Dobře, tak Moni, hezký víkend přejeme, ahoj.
2: Ahoj, gratulujeme.
3: Ahoj, děkuju.
0: Takže už zbývá jenom 26 sedaček.
2: Takže, je to tady ready na pondělí.
0: Takže dovolená v hodnotě 40 000 od Invie, třeba hned v pondělí ráno v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Yes, John Newman, Blame, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, Michal a Jasmin s vámi a my se jdeme rozloučit.
1: Užijte si páteční den, užijte si celý víkend, odpočiňte si, naberte sílu na novej týden a my se slyšíme pak.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte pátek, užijte si víkend a v pondělí v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutku a půl před devátou Bára Škrybová. Mějte krásný pátek. Nehodu třech osobních aut hlásí Dobřany, a to konkrétně třída 1. máje, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
9: www.pubec.cz.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
17: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Šumava láká turisty na své krásy. Pomoct má k tomu speciální slevová karta. Ta propojuje ubytovatele, turistické cíle, služby, města a obce. Jak to celé funguje, prozradí mluvčí Klatov Radmila Nagovská.
18: Šumava kart funguje na velmi jednoduchém principu, a to buď přes QR kód v mobilu nebo v tištěné podobě. Jako benefit je na celou dobu svého pobytu dostanou návštěvníci Šumavy od provozovatelů ubytování, kteří jsou v projektu zapojeni. Pak už jen stačí nahlédnout do aktuální nabídky slev a užít si cestování i pobyt naplno.
17: Karta je přínosná jak pro hosty, tak pro místní podnikatele. Nový maďarský premiér Maďar dnes bude v Bruselu jednat se šéfkou Evropské komise von der Leyenovou o uvolnění zmrazených evropských fondů. V prohlášení na Facebooku uvedl, že dohoda s EU je velmi blízko. Maďarsko peníze potřebuje k ozdravení veřejných financí.
15: Hokejový servis Hit Radio.
19: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Reprezentanti skončili na šampionátu pátí a vylepšili o jedno místo loňský výsledek.
20: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
21: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Po většinu dne bude jasno až skoro jasno, s večerem pak začne přibývat oblačnost, ale to až s večerem, takže většinu pátku si užijeme opravdu slunečnou. Teploty dnes v maximech 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24.
15: Hit Radio FM+.
1: Je to dopoledne, s vámi Bára Škrybová, kdo byste to náhodou nevěděl, tak je pátek. Juchu, zase jsme to zvládli. Jsme hrdinové, takže song Heroes.

Tak Luis Capaldi to vzal zase od podlahy. Hit Radio FM Plus s vámi v pátek dopoledne 9 hodin 13 minut. K tomu máme léto přesně za měsíc už budou prázdniny v plném proudu, že jo, léto, koupačky, opalovačky a ty letní lásky, jo, letní lásky, to je kapitola sama o sobě. Každý jsme jako puberťák nějakou tu lásku zažil, ať už třeba na dovče nebo u babičky, když nějaký místní hošan nebo kráska chodili k rybníku. Nádherný vzpomínky jsou to. Já jsem se jednou zamilovala do, já nevím, jak tomu říct, stáčeč vaty. Prostě točil vatu ve stánku v kempu na Orlíku. Jmenoval se tehdy Ernesto a mě bylo 15. Krásnej týden to byl. Dával mi vatu zadarmo. Příště taky. No, bylo to krásný. Pak už jsme se teda nikdy neviděli. Letní lásky se ale netýkají jenom dětí nebo puberťáků. Často

cílí i na nás dospělé. Vyhlášené jsou tím různé zahraniční destinace, zvláště pak třeba Egypt a nebo Thajsko, tam je to velmi ošemetný, často se muž na první pohled zakouká do hezkého Thajce v šatech. Dokonce jsem četla i glosu, proč thajská láska končí polibkem na letišti a s egyptským animátorem nabídkou k sňatku. Je to tak, no, a protože jako to opravdu nebývá výjimkou, ta v mém okolí se egyptská láska opravdu jako vyskytovala už několikrát, tak mě zajímají vaše vzpomínky. Nabídl vám někdy nějaký egyptian dámy lásku nebo sňatek? Užívali jste si s ním třeba krásný romantický týden v rezortu a jak to probíhalo? Mě to hrozně zajímá, mě osobně se to fakt jako netýkalo, ale mám opravdu kolem sebe lidi, jako že jo, no. Tak jakou máte zkušenost? Třeba i z toho Thajska, to vůbec nevadí, jo. Nebo ještě od někud jinud, to nevadí. Je pátek, můžeme tady na Hit Radio FM Plus trošku pustit uzdu fantazii třeba. Tak pojďte psát vaše zážitky. 720 870 237 a tohle je Pink a písnička se jmenuje You and Your Hand.

0: Tak přesně tohle je ten hit našeho dětství v létě. Gigi D'Agostino, La Passion, 9.24, hit Radio FM Plus s vámi. A s tím právě, jak se nám blíží letní prázdniny a je horko a navíc máme i pátek, tak jsme tady spolu zabrousili na téma letní lásky a píšete mi ty specifický, ty zahraniční letní lásky. Míša, ahoj Baru, Egypt, Thajsko, to jsou destinace, kde to každý čeká, to už jako nikoho nepřekvapí, ale já jsem tohle zažila na Krétě. Užívala jsem si s barmanem celý týden a poslední večer jsem zjistila, že úplně stejný řeči říká i mojí kamarádce. Multitasking level Řecko, ahoj. Míšo, jako vidíš, no. Já doufám, že jste pořád teda kamarádky a nějaký takovejhle řek vás nerozhodil. Anička, já jsem měla letní románek v Tunisku. Borec dělal u bazénu aquaerobik a po třech dnech už mi říkal my future wife. To je nádherná angličtina. Posílal mi srdíčka ještě půl roku a pak chtěl počet 800 euro na motorku. Asi aby za tebou přijel z toho Tuniska. To je pecka. Díky moc za vaše zprávy. Kdo jste si teď vzpomněl třeba na nějakou vaši letní lásku, anebo jste začal Hit Radio FM Plus ladit až teď, tak klidně pište. Nebo i namlouvejte, to je jasný. Číslo na náš WhatsApp je 720 870 237 a z muziky za chvilku Mark Amber, a nebo taky Anastasia a její song Sick and Tired. Tak buďte s námi a mějte nádherný pátek.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjistit podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
4: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
5: Matrace za hobičku. CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
16: Kaufland.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Plzeň žije divadlem.
7: Davidské divadlo.
6: Divadlo na zábradlí.
7: Dekadencers.
6: Ivan Trojan.
7: Hinek Čermák.
6: Jitka Schneiderová.
7: 14. až 22. června.
6: Posem na divadlo.
15: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Anastasia Sick and Tired, Hit Radio FM Plus v pátek dopoledne s vámi a venku je krásně. Zase nás čeká letní den, víkend je před námi, to je naprosto boží. A tak si tak hezky vzpomínáme tady spolu na letní lásky. A vy mi tak hezky píšete. WhatsApp 720 870 237 je vám plně k dispozici. Moje největší letní láska byla v Chorvatsku. Plavčík Luka, opálený, bílej úsměv, každý večer mi pouštěl na baru kalinovky, to nevím, co je, to nevadí. Já jsem byla úplně ztracená. Poslední den mi napsal na ubrousek, nikdy nezapomeň na naše moře. No, a pak jsem zjistila, že stejný ubrousek dal ještě třem Češkám. To mě mrzí. Na koupališti v Rokycanech jsem se v 16 zamiloval do holky od stánku s langošema. Chodil jsem si pro kečup snad 10krát denně, nakonec jsme spolu chodili ještě celý podzim, tak ale to je hezký. Můj první letní románek byl na vodě, jeli jsme ohři a jeden kluk z vedlejší party mi každý večer hrál na kytaru. Já jsem byla úplně hotová, vydrželo nám to asi 2 měsíce po prázdninách, pak si našel jinou na intru. No jo, tak jako, tak to asi bejvá, ale aspoň ty prázdniny jste si užili. Moc díky, že píšete, kdybyste chtěli, tak klidně ještě pište, tohle je hezký téma. Uvidíme, jak se k tomu dostaneme, ale mohli bychom. Teď se ale pustíme nádhernou písničku, když jsme v té minulosti, tak tam zůstaneme. Share strong enough a buďte s námi dál. Hezký pátek všem.

0: Nico Santos a Human Being, s vámi Hit Radio FM plus 9.43 úplně přesně. 29. května máme koupačky, pomalu začínají, válíme se u vody. Určitě vás zajímá, jestli se budeme moct válet u vody i o tomto víkendu. No, takže bude to takový, jakože jo, ale asi budeme z těch dek odbíhat, někam se schovat a pak zase přicházet k vodě, protože nám hlásí jak na sobotu, tak na neděli krásné teploty kolem 27 stupňů, ale má být spíše zataženo, nějaký ten deštík se objeví a v neděli navíc i bouřky, takže asi tak, no. Ale zase, ještě že tak, teplo je sice krásný, ale máme sucho, takže za každou kapku jsme opravdu rádi. Díky, že jste v pátek dopoledne s Hitrádiem FM+, já vám do 10. pustím třeba One Man Show, Simple Plan se taky objeví. A ještě si pak v tomto týdnu naposled zahrajeme o dva lístky na Vojtu Kotka a jeho kapelu This. Není toho málo, tak buďte s náma, hezký pátek. Hit Radio. Jenom hity.
1: Hit Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já,
6: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor. Oh!
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
14: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
15: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
14: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
15: Když vysavače,
14: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
18: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
19: Plzeň, divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
20: Hit Radio FM+.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Divoký západ, Hit Rádia FM+.
1: Hlas, který se nesmí v zimě pouštět moc nahlas. Zvláště pak na horách, to je totiž jako, to je tón, který by dokázal trhat lanovky. Lanovky. Laviny jsem chtěl říct.
2: Lanovku nech.
1: Mám to nějaký
3: jako jde ti to dneska dobře.
1: Je to nějaký pomotaný?
3: Možná, a
1: to je
3: možná si dáme vstup, kde budeš mluvit jenom ty a na konci budeme hádat, co jsi nám chtěl říct.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hit Rádiu FM+.

0: Taylor Swift, The Fate of Philia na Hitrádiu FM plus minutku a půl před 10. hodinou. Jdem se mrknout na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu nákladňáku s osobákem máme hlášenou v Horšovském Týně, a to v ulici doktora Edvarda Beneše. S opatrností tudy projedete. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
3: Plzeňský kraj chce v Tachově postavit nový studentský areál střední průmyslové školy Tachov. Půjde o moderní kampus s kapacitou až pro 600 studentů. Rozšíří se také studijní obory a součástí budou sportoviště nebo domov mládeže. Kraj a město už k projektu podepsali memorandum. A jak říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan, pro Tachovsko je to nejvýznamnější projekt pro vzdělání v regionu.
4: Vím, že Tachovsko dlouhodobě řeší výzvy v oblasti vzdělávání, a proto jsme s městem Tachov hledali konkrétní řešení. Dnes totiž téměř polovina žáků odchází za středoškolským vzděláním mimo okres a řada z nich už se nevrací. To není dobře, chceme to právě stavbou nového areálu změnit. Kvalitní škola, širší nabídka oborů a moderní zázemí totiž můžou mladé lidi v regionu udržet a zároveň tak přispět k dalšímu rozvoji Tachovska, což je jeden z našich cílů.
3: Co všechno nový studentský kampus nabídne?
4: Tak třeba moderní učebny, jak už bylo řečeno, sportoviště, jídelnu a také lepší dosah do centra města, protože právě v blízkosti historického centra Tachova nový kampus vznikne, takže studenti budou mít vše po ruce. Zároveň nabídneme studentům i nové obory a vedle tradičních technických to budou také obory pedagogické, ekonomické, sociální a nebo zdravotnické. Chceme tak vycházet hlavně z potřeb regionu a aby studenti našli co nejlepší uplatnění na trhu práce.
2: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz. Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
6: Krásné dopoledne, 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Sněmovna má schvalovat přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Po 14. hodině mají poslanci pokračovat ve druhém kole projednávání koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Úřad vlády symbolicky předal vilu druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí do správy Husického muzea v Táboře. V den Benešových narozenin se tak po více než 50 letech naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu muzeu odkázala. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. Tři čeští tenisté dnes budou hrát na French Open o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Deminaura z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Teichmannovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Andrejevovou.
7: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Tak na pátek nás čeká počasí vyloženě letní, teploty v maximech 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Bude jasno nebo skoro jasno s odpolednem, ale čekáme oblačnost.
5: Hit Radio FM Plus.
0: Pátek, je tady, to je super. Dopoledne si dáme spolu, takže Bára Škrybová až do 12. s vámi a z muziky třeba Erik Pritz, anebo teď Sia.

Damiano David, Next Summer, Hit Radio FM Plus s vámi. 11 minut po 10. hodině, Bára Škrybová zdraví a pojďme si teď spolu připomenout jednu velmi důležitou věc. Takhle, to, že alkohol nepatří za volant, to snad asi úplně všichni víme, a to ani jedno pivo, to je jako bez diskuze, ale o nic mírnější to není ani na kole. Z nějakého důvodu tady u nás v Čechách někteří cyklisté nabili totiž dojmu, že v autě dobrý, to se nesmí, ale na kole to nevadí, to nějaký to pivečko nesnese. Statistiky totiž mluví úplně jasně. Až třetina nehod cyklistů v Česku souvisí s alkoholem. Jen letos, a to je teprve pátý měsíc, eviduje policie České republiky 727 nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu, přičemž ve 470 případech měl cyklista více než 1,5 promile. To jsem si tady hodila do chytrý kalkulačky a 1,5 promile odpovídá cca 6 až 8 velkým pivům kolem u chlapa kolem 80 kil a u ženy kolem 60 kil je to asi 4 až 6 velkých piv. Takže jako žádnej malej cuc na to, aby se zahnala žízeň. Takže prosím vás, kdo jste na kole a nejste pěšky, tak si to pamatujte, jo. Až budete někde sedět, tak si dejte třeba nealko pivo a nebo vodu, ať už ten sport má aspoň smysl, když už teda jako sportujete v tomhle hicu. U nás na sociálních sítích si můžete na tohle téma počíst. Je pátek dopoledne, díky, že jste s Hit Radiem FM+, já vám posílám Lady Gaga. That

0: All American Rejects Gives You Hell, krásná, živá, energická páteční muzika. Kde jinde než na Hitrádiu FM+. Zmínili jsme tady téma alkohol za řídítka nepatří. Jinými slovy, když jedete na kole, tak nechlastejte jednoduše. A na WhatsApp mi napsala Láďa. Baru, díky, že jsi to řekla do éteru. Přetlumočím večer v hospodě chlapům. U nás totiž chlapy jezdí do hospody v uvozovkách jen na jedno na kole. A vrací se cikcak, jak Tour de France po 10 rundách. A když jim říkám, že je to blbost, tak mě mají za exota. Řeknu, že jsem to slyšel na FM+. Láďo, klidně jim to řekni. Klidně, ať mi i napíšou, já jim vyčiním. Užívejte si pátek, zítra jdeme FM+. Víkend už tady bude, už jenom chviličku. Tak si to čekání zkrátíme pořádnou muzikou. A pak si zahrajeme o dva lístky na Vojtu Kotka a jeho kapelu Dis a já jsem vám neřekla tu muziku. Takže za chvilku Sam Felt, Jonas Blue, Crank on the Dance Floor a taky Chinasky, Potkal jsem tě po letech. Tak buďte s náma. Hezký pátek.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
2: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
2: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
6: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie, africké trhy v Plzni, bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru za Oce Plaza v Plzni. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
9: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz. Oh.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady. Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
18: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo. Divadlo na zábradlí. Decadencers. Ivan Trojan. Hynek Čermák. Jitka Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Tak to bývá. Čínský, potkal jsem tě po letech s vámi v 10.34 a v pátek dopoledne samozřejmě. Hit Radio FM Plus, Bára Škrybová přeje krásný den. No já to nebudu zdržovat, protože vy na to čekáte. A jako není to, že bych to jen tak odhadovala, jo. Je to celkem jasný, protože už mi tady svítily telefony, protože jste nedočkaví, jelikož chcete lístky na Vojtu Kotka. 5. června, což je přesně za týden, dorazí Vojta se svojí kapelou Dis do plzeňského Lehára. Kdo Dis znáte, tak víte, že vlastně to poslední, co byste od kluku mohli čekat, je nuda. Protože oni jsou chodící energie, chodící nářez a je to fakt jako prostě bomba. Tak si za nimi vyrazte. Vyrazte si samozřejmě i na další zajímavý akce, který pro vás Leháro Beer Garden připravilo. Všechno zjistíte na www.leharofest.cz. No a teď teda jdeme hrát, takže vy vezměte telefony a vytáčejte číslo 720 870 237, to je přímo ke mně do studia. A když budete třetí, tak vám to zvednu, hezky pozdravím a pogratuluju, protože dva lupeny budou vaše. Ale než vám to teda zvednu, tak vám ještě pošlu jednu vzpomínkovku. Nana a Lonely, parádní pátek všem. I'm lonely.

0: Se Citrádiem FM Plus máme 10 hodin 42 minut. Tento víkend, který nás čeká, by měl patřit dětem, protože v pondělí je Den dětí, tak jdeme vyrazit na jednu takovou krásnou dětskou akci. Kam vyrazit? Farmapark Dobřany pořádá celý víkend pro děti. Čekají vás stanoviště s úkoly, za splnění dostanou děti odměnu, bude tam komentovaná prohlídka s papouškem Laurou, dostanete se taky do výběhů, kam se běžně ve Farmaparku Dobřany nedostanete a třeba na vás čeká taky i jízda na oslíkovi, což mě se strašně líbí, a vodní hry, což zase jako děti i dospělí v tomhle letním počasí velmi ocení. Takže sobota a neděle dětský program ve Farmaparku Dobřany je jasný, to je krásný, vyrazte si tam. A mám tady ještě jednu akci a ta se jmenuje Festival Řetízkárna. To je velmi zajímavá akce, která velmi příjemným způsobem přibližuje historii a proběhne v Jáchymově a vlastně už běží od tohoto pátku, takže ode dneška. Je to do neděle. A jinými slovy, vás čekají 3 dny divadla, debat, dokumentů, výstav i komentovaných procházek, a to v unikátním prostoru bývalé důlní převlékárny z 50. let. Dorazí třeba Davidské divadlo a svůj program si pro vás připravila například i Paměť národa. Součástí festivalu Řetízkárna je i pietní akt a taky třeba Krušnohorský market. A je toho mnohem, mnohem víc. Koukněte se na stránky www.řetízkárna.cz a vyrazte a užijte si to.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Hitradio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hitradio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
8: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Legendy nelhaly. Festival sci-fi a fantasy Kokon se vrací. Videohry, arkády, simulátory, deskovky, prodejní stánky, komiksy i cosplay. Největší sraz hrdinů a záporáků v kraji se blíží. Připoj se k ním. Kokon. 6. června depo 2015 Plzeň. Lístky na kokonfest.cz.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
19: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
1: Hit Radio.
20: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitradia. Hokej je lepší s Hitradiem.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
20: Hitradio FM+.
16: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

jídle s Karlem Šimůnkem na webu Hit Rádia a na Spotify. Šéf Aréna na Hit Rádiu.

0: Přesně 3 minutky nás dělí od 11. hodiny. Vy jste v tomto čase s Hitrádiem FM+. Já jsem Bára Škrybová. Moc díky, že jste s námi a přeju vám nádherný pátek. Před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně jsme na západě Čech bez nehod a dopravních komplikací, takže veliká paráda. A pojďme si říct, že by bylo fajn udržet tento stav co nejdéle. Takže opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info případně posílejte k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM+.
8: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Premiér Andrej Babiš odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, při kterých dron v noci na dnešek zasáhl obytný dům na jihovýchodě Rumunska. Česko podle Babiše odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a stojí při aliančních partnerech. Premiér to uvedl na síti X. Stavební ruch na cestách je v plném proudu. Od března je kvůli výstavbě nové okružní křižovatky v Lužanech u Přeštic omezený provoz na hlavním tahu. Zároveň došlo k úplné uzavírce silnice 3. třídy směrem na nedaleké Skočice. Od pondělí ŘSD kvůli napojení nové okružní křižovatky na stávající silnici 1. třídy na Měsíc zcela uzavřelo i další silnice 3. třídy, a to ve směru na Vlčí a Mečín. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá, celkem jich je necelých 30%. Florbalisté Orky Stará Boleslav po triumfu v první lize nebudou hrát v příští sezóně v Superlize. Své místo přenechali celku Bulldogs Brno, který skončil v tabulce druhé nejvyšší soutěže na třetím místě. Bulldogs se vracejí mezi elitu rok po sestupu.
9: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Venku je léto, teploměry dnes ukážou v maximech od 25 do 28 stupňů Celsia, na horách od 18 do 21. Obloha jasná až skoro jasná, ale je třeba počítat s tím, že s dopolednem se objeví i oblačnost.
7: Hitradio FM+.
0: No a my jdeme do finále pátečního dopoledne, víkend už tady bude co by dub, pár hodinek a jsme doma, nohy nahoru, klídeček, paráda na úvod a víči.

Sugar Babes About You Know, krásná páteční věc na Hit Radio FM Plus, 11 minut po 11. Blíží se nám oběd a já teda za sebe musím říct, že víc než na oběd se těším na to, až si dneska dám točenou zmrzku. Pátek, léto, sednout si někam na trávu nebo na lavičku a dát si tu zmrzku, to k tomu prostě patří. Když se mrknete teď k nám na sociální sítě, tak tam před chvilkou vyskočil příspěvek, pod který můžete psát, kde tady na západě Čech je podle vás úplně ta nejlepší zmrzka. A je to proto, abychom si tak jako ten západ Čech zmapovali a věděli, kam na tu zmrzku vyrazit. Taková zmrzkomapa, řekněme. Tak pište, házejte tipy. A když teda máme teď to zmrzlinový téma, jo, tak mě zajímá, jakou netradiční zmrzku jste kdy měli, jste kdy ochutnali, protože jako klasika, že jo. Tady v Čechách jede hlavně čokoládová, vanilková, pistáciová, ty opravdu vedou, ale existují třeba i chobotnicová zmrzka ve světě, česneková nebo pivová, to si myslím, že tady v Plzni by se klidně ujalo. Japonsko je ale na tohle docela masakr, ten jako opravdu, nebo machr, ten opravdu jako vymýšlí neuvěřitelný příchutě. A jako my, kdo si stěžujeme na kopeček zmrzky za 40 korun, což jako ano, to je masakr, tak ale pojďme si říct, že úplně nejdražší zmrzlina světa stála přes 100 000 korun. Byla se šafránem, jedlým zlatem a speciálním sýrem z Itálie. Asi bych si to nechala ujít, asi bych to nepotřebovala. Tak pište k nám na Facebook nebo na Instagram, kam chodíte na tu nejlepší zmrzku, no a teď mi pište právě na WhatsApp, jakou netradiční zmrzku jste vy kdy ochutnali. 720 870 237. Ha, to byl nářez. To jsem si to pustila nějak nahlas. Tak já už to zase přidám a mějte krásný pátek. Tohle je Dan Barton, My Head. A to je zase páteční pecka, že jo? I když zimní, ale tu náladu to má úžasnou. Tak jdeme na to.

0: Rihanna Umbrella na Hit Radio FM+. Kdo nevíte, tak Umbrella je deštník a pojďme si zapamatovat a připomenout, že o víkendu deštník budeme pravděpodobně potřebovat, protože nám hlásí bouřky a déšť. No a teď jdeme zpátky k tématu zmrzlina, protože mi píšete, jaký netradiční zmrzky jste kdy kde ochutnali. A mám tady Elišku. Ahoj Báro, v Itálii jsem měla levandulovou zmrzku. Vonilo to krásně, ale chutnalo to trochu, jak když olizujete babičce skříň. To jsem se pak jako zasmála. Pavel, kámoš v Japonsku zkusil wasabi zmrzlinu. Prý první dvě vteřiny super a pak mu vystřelil mozek nosem. To je nádhera. Díky moc, klidně ještě pište. WhatsApp 728 770 237. On to když tak využije určitě odpoledne i divoký západ, protože ty tamto téma zmrzka asi pojedou, tak předpokládám. Díky, že jste s náma. Za chvilku Pitbull a Kesha a taky David Kushner. A povíme si, kam vyrazit o víkendu.
1: Hit Radio. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získá máte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

11.33, Hit Radio FM Plus s vámi a tohle byl David Kushner s moc příjemnou písničkou Daylight, ono někdy se hodí trošičku se uvolnit, tak díky, že jste s náma. A jak jsem slibovala, jdeme se podívat, kam o víkendu vyrazit. Když se podíváte k nám na stránky hitradiofmplus.cz, tak je tam opravdu jako veliký výběr, který si pro vás připravuje Bára Purkartová. A koukněte se na to, opravdu je z čeho vybírat. Já se kouknu zase jenom tak jako ze zhora, něco nadhodím, takže třeba dneska muzejní noc v Ostrově, noc kostelů obecně, komentované prohlídky radnice Plzeň, o víkendu sraz socialistických vozidel v Hnačově a je tam toho spoustu, třeba já nevím, ještě dveře jízdárny do Kořán v Tachově, Kašperk za Karla IV. Probíhá tenhle víkend a fakt je toho strašně moc, koukněte se na ty stránky www.hitradiofmplus.cz, opravdu si vyberete. Každej si tam něco najdete. Užívejte si víkend, užívejte hlavně pátek, protože to je úpatí víkendu, já mám pátek nejradši, já si myslím, že jsme na tom podobně. Kdo jste v práci, za chvilku vám to uteče, nebojte nic, už máme 11:30, je to půjde, i kdo máte od polko, tak nebojte, v 10 budete doma. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, to je písnička, kterou si dáváme teď. Mějte se hezky a díky, že jste s námi.

0: Eva Farná a Miraj se songem Vzpomeneš si, jste zítra Rádiem FM Plus 11.41, no Miraj je novopečenej tatínek, takže ještě jednou takhle na dálku gratulace, to je úžasný a nejlepší čas, který vlastně Miraj teď se svou ženou může prožívat. Mějte krásný pátek, mějte krásný víkend, potažmo, užívejte si léto, po 12. Jirka Plnář, užijte si Jirku jeho srdcovky a já se na vás těším zase v pondělí od 9 do 12. Tak čus, papá Bára Škrybová se loučí.
1: Rádio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitrádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.autocb.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Profi. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
8: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
9: Drž mi kabelku.
8: OK, to jsem nečekala.
7: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: Firma na zážitky
14: CZ.
17: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
18: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
17: Kaufland.
1: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se vážná nehoda v Klatovech. Opatrně ve Voříškově ulici, kde se srazily dva autobusy. Je to na železničním přejezdu, projíždějte s opatrností. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Zároveň podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Spojenci by podle Pavla neměli zůstat jen u společného odsouzení. Na síti X uvedl, že Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit. ODS se obrátila na šéfku státní služby. Opoziční strana chce, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro Agrofert. Podle šéfa ODS Martina Kupky jde o cestu, jak zabránit tomu, aby ministerstva uvolňovala dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly státu vzniknout mnoha set milionové škody. A teď už míříme do našeho regionu.
4: Amfiteátr pod hradem Loket na Sokolovsku zítra ožije. Chystá se totiž Den Karlovarského kraje a cyklostezky Ohře. Akce bude zdarma a připravený bude i program pro celou rodinu. Děti potěší tlapková patrola. Zaspívá zpěvačka Martina Pártlová a svoji práci přiblíží složky IZS. Začátek je ve 12 hodin.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
5: Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3-1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl kapitán Roman Josi, který si připsal gól a dvě asistence. Švýcarsko ve vyprodané Swiss Life aréně vyhrálo i 8. zápas na turnaji, i když poprvé prohrávalo.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
4: Na páteční odpoledne nám předpověď slibuje většinou jasno nebo polojasno. K večeru pak i oblačno. Teploty na západě Čech od 24 do 28 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: 12 hodin, 3 minutky, dobrou chuť k pátečnímu obědu přeju. Po dvou dnech takového trošku nedobrovolného volna jsem zpátky. Srdcovky Hit Rádia jsou samozřejmě připravené a já bych jenom chtěl vědět, jestli jste přežili ten pracovní týden a ty tropy. Dejte mi vědět na 777-937-777, že jste tady. Napište mi, stačí jenom třeba žiju a nějaký vykřičník k tomu. No a když už máme za sebou tohle životní dobrodružství, tak se pojďme dát hit z roku 2015, který se taky jmenuje Coldplay Adventure of a Lifetime a je to srdcovka s číslem 1.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime, srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je 12 hodin, 7 minut, máme za sebou první srdcovku, další 4 jsou před námi a samozřejmě nebude chybět ani ještě ta jedna navíc extra na vaše přání. A i ta dnes bude narozeninová, to znamená, že vlastně už teď klidně dopředu už mi můžete začít i psát na 777-937-777 rok, v jakým jste se narodili. Já začnu mezi tím hledat a vybírat, co si dneska teda z toho vašeho roku narození zahrajeme. Jinak vracíme se do doby, no, vracíme se do 90. let se srdcovkou číslo 2 a to se vracíme vlastně do doby, kdy jsme jídlo takhle u oběda rovnou jedli, jo? A ne, že jsme si ho nejdřív vyfotili, postili na Instagram nebo poslali známým a pak se teprve do něj pustili. To byla úplně jako jiná doba. Fotíte si jídlo, než jdete sníst. Ne pravidelně, ale třeba i nějaký jenom jako zákusek. Děláte to? Jo? Takhle, nejste sami, je to naprosto v pohodě. Jenom blbý je, že většinou, než to člověk jako třeba jako fakt jako hezky jako vyfotí, koukne na to, našteluje to z té správné strany, tak potom to jídlo je úplně studený. Na druhou stranu, zase studený jídlo v tomhle šíleném pařáku, který máme i dneska, tak ono je to je aspoň maličko osvěžující. Tak se pojďme osvěžit, dámy, holky, děvčata, mám tady něco pro vás. Jo, stýskalo se mi po vás, nebudu lhát. Takže rok 1996 a legendární Spice Girls jenom a jenom pro vás.

že v 90. tak jsme žili v době, kdy jsme si oběd, který teď možná máte ještě před sebou, tak jsme nejdřív jedli, a protože ho nikdo vlastně jako nefotil, ani to nikomu moc nenapadlo. Tak teď se dostaneme do doby, kdy jsme vlastně posílali jenom pohledy a dopisy a olizovali jsme poštovní známky. Taky teď, když zavřete oči a já řeknu olíznout poštovní známku, hele, taky máte husí kůži, vybaví se vám ta chuť na jazyku, to lepidlo, to je strašný. Prostě bohužel naše tělo tak občas si pamatuje věci, které bychom z té hlavy a nejvíc teda z těch našich chuťových buněk úplně jako vymazali. A zrovna si troufnu říct, že zrovna obálky a poštovní známky, to je jedna z věcí, která už tam dávno v té hlavě být nemusela. Závidím mladším ročníkům, co tohle nezažili. My si dáme hit z roku 1987. Michael Jackson. Troufnu si říct, že Michaela Jacksona v srdcovkách nikdy není dost. Je to skvělá píseň, která je i tak trošku duetem. Sheryl Crow tak zpívala jednou vokály v 88. a v roce 2001 tak si s ním dokonce ty vokály zaspívala i Britney Spears. Tak tady je originál z roku 1987. The Way You Make Me Feel, srdcovka číslo 3.

0: Factory. Další srdcovka na Hit Radio ve 12 hodin 15 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Stejně. Fun Factory, to je taky jako legenda 90. Když jsem říkal,

0: Tak to jsou Oasis. 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je hezký, když takhle jako vidíte skutečně jako umělce, kteří to dotáhli opravdu až úplně nejvýš v těch hitparádách a vlastně za sebou nemají to velké zázemí, slavné rodiče, ale prostě jenom lásku k té hudbě. A shodou okolností právě Oasis jsou jasným příkladem toho, že opravdu z té nuly se dokáže člověk jednou dostat až na 100, jo? I když ta cesta bývá občas trnitá. Tohle byla pátá srdcovka. Uteklo to zase jako voda, za chviličku bude půl jedné. Vy posloucháte Hit Radio a já jenom teď budu chtít, aby jsme se dostali do vašeho času, do času vašeho zrození. Já vám řeknu, jaký hit tak byl zrozen ve stejný rok jako vy. Protože v sobotu a v neděli tak máme na Hit Radio ráno naší speciální narozeninovou ruletu, tak aby jsme se na to naladili, anebo pokud náhodou nemůžete o víkendu Hit Radio poslouchat, tak si dáme narozeninovou srdcovku každý pátek i tady. Takže na 777 937 777 mi napište rok vašeho narození. Já vyberu jeden rok, vyberu nejslavnější hit, nebo pokusím se vybrat ten nejslavnější hit a za chviličku si ho dáme jako narozeninovou srdcovku. Tak ještě jednou 777 937 777.
2: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
3: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan Čermák Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si

0: Linkin Park na Hit Radio ve 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jsem rád, že posloucháte páteční srdcovky na Hit Radio s Jirkou Pelnářem a je před námi srdcovka na vaše přání. Ta je narozeninová, když máme o víkendu narozeninovou ruletu. To znamená, že píšete rok vašeho narození a na základě toho my tady na Hit Radio hrajeme hity. Moc díky za všechny ty zprávy. Dokonce koukám, že jsme se dostali i do roku 1952. To mě moc těší, že posloucháte. Toho si moc vážím. To už máte spoustu životních zkušeností, abyste věděla, jaké rádio posloucháte. Toho si moc vážím. Díky moc. 1952. K tomu se určitě nikdy dostaneme. Budu muset jít ale někam na půdu a hodně, hodně oprášit desky, abych něco z toho roku našel. Ale to snad až příští týden. Teď tady totiž mám zprávu, u který normálně mám slzu v oku. A vy možná budete mít taky. Jo? Píše Anet. Ahoj. Jsem ročník 2008, zítra je mi 18 let. Měla jsem mít velkou oslavu, ale ležím v posteli s chřipkou. Hůř už to vít nešlo. Tak jsem se na to těšila. Tak alespoň poslouchám moje oblíbené Hit Radio a srdcovky, které jindy nestíhám, protože jsem ve škole. Srdcovka na přání by mi udělala radost. Ahoj, Anet. Anet. Za prvé. To, že jsi nemocná na tvé 18. narozeniny, tak to je jenom příprava prostě toho, co tě potom dál v životě toho skutečného života dospěláku čeká, jo? Takhle už to bude pořád. Není to bohužel jednoduchý život v dospělosti. Na to si člověk musí zvyknout. Bohužel je to pro tebe tak trochu křest ohněm a právě proto vybírám hit z roku 2008, který funguje podle mě jako v pohádce nebo v té básničce o Mravenečkovi. Tenhle hit je jako když přijde doktor, pofouká ti na bolístku, pohladí tě po čele, hop a zítra ráno věřím, že budeš skákat zdravá z postele. Tak ať tě vyléčí. Od nás, od Hit Rádia, teď foukáme na tvou bolístku. Kings of Leon!

0: David na Hit Rádiu ve 3:15. Píseň Narozen se zlomeným srdcem. No, my jsme se probudili se zlomeným hokejovým srdcem, fanouškovským, to je pravda. Jedeme z mistrovství světa domů. I o tom si dneska ještě budeme určitě povídat. Zároveň tady pro vás ještě mám spoustu věcí do 15. hodiny, než nám začne odpolední show. Společně tak si dnes ještě můžeme užít fantastický hity. Zároveň tady pro vás budu mít kolekci 12 detektivních knih v hodnotě 5000 korun. A k tomu navíc tady ještě pro vás budu mít dneska lístky na fotbal, protože v neděli hraje český nároďák před odletem na mistrovství světa. Kam jste se po 20 letech dostali? Tak budeme hrát doma s Kosovem. A já tady ty 4 volňásky pro vás mám. Tak i ty vám dnes do 15. hodiny 100% dozdám. Tak buďte dál s Hit Rádiem, buďte s námi.
1: Hit Rádio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
6: Mamí, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
6: I teď?
8: Ano.
6: A teď?
8: Jo, včera, dnes i zítra.
7: Prostě pořád.
9: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: taky na www.levnězčiny.cz. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.

0: Plzeň žije divadlem.
1: Davidské divadlo.
0: Divadlo na zábradlí.
1: Decadencers.
0: Ivan Trojan.
1: Jinek Čermák.
0: Jitka Schneiderová.
1: 14. až 22. června.
0: Posem na divadlo.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head na Hit Radio ve 12 hodin 59 minut. Takže za minutku celá. To znamená, že si dáme nejnovější zprávy, aby jsme viděli, co se kde děje. A pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte, začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď pozor na Tachovsku. Omezení čeká v Boru u sjezdu z dálnice D5, kde se teď pohybuje vozidlo údržby. S opatrností tam projedete. Na vaše další info z dopravy čekáme na WhatsAppu 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
5: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak není ohrožena. Vyplývá to z mimořádného šetření, které provedl Energetický regulační úřad. Trh je nyní podle úřadu stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Další vývoj ale bude nadále sledovat. Živnostníci zajásají, sníží se jim povinné odvody na sociální pojištění. Sněmovna schválila návrh, který vrací minimální vyměřovací základ na 35% průměrné mzdy. Kolik tedy budou nově hradit, řekne mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
11: Schválený návrh počítá se snížením minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ, vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost z 5720 korun na 5005 korun. Nižší úhrady se budou vztahovat i na OSVČ v paušálním režimu spadající do prvního pásma.
10: Rozdíl za první měsíce roku může být živnostníkům vrácen, pokud o to požádají. Včerejší porážkou českých hokejistů s Finskem skončila i reprezentační éra trenéra Radima Rulíka. Toho čeká krátce po mistrovství světa plánovaná operace kolena a poté se už začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. A co se děje u nás v regionu?
1: Karlovarský poutník by se mohl dočkat obnovy. Jde o litinovou sochu, která kdysi, pravděpodobně do roku 1946, stávala poblíž Diany. A jejíž úlomky se našly před mnoha lety. Klub přátel Karlových varů teď vyhlásil veřejnou sbírku na obnovu sochy. Náklady na potřebné práce se odhadují na 500 000.
12: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Na západě Čech dnes bude dál hlavně polojasno, postupně spíš oblačno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 24 a 28 stupni Celsia.
13: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin, 3 minuty. Doufám, že nejste v práci a šli jste někam ven na zmrzku. Dobrý for, co? Kéžby. No jo, no, ve snech nežijeme, ale můžete se vydat do světa za hranice vaší fantazie. V této hodině vám rozdám, nebo co rozdám, vy si vyhrajete sérii detektivních knih. Je jich celkem 12 v hodnotě 5000 korun od Lizy Reganové. Podrobnosti řeknu za chviličku, tak buďte s námi.
13: Hit Radio FM+.

Miles Smith. Ve 13 hodin a 13 minut posloucháte Hit Radio. Žijeme ve velmi hektickým a někdy až moc náročným světě a tak je někdy jako moc fajn jenom tak se zavřít sám do sebe, vzít si sluchátka a pustit si krásnou hudbu, poslouchat Hit Radio a nebo se začíst do knížky. A já jsem rád, že právě teď posloucháte Hit Radio, protože v tuto chvíli si můžete vyhrát celou kolekci detektivních příběhů od světoznámé autorky Lizy Reganové. Je to celkem 12 knížek, hodnota je 5000 korun a na vás bude, jestli budete chtít všech těch 12 knih jako e-knihy jenom do aplikace ke stáhnutí a nebo samozřejmě v té nádherné tištěné vazbě. To už nechám na vás. Pravidla jsou jednoduchá. Já právě teď přečtu ukázku už vlastně ze 7. dílu. Ano, ze 7. dílu. Je to Vražedná temnota. Ten příběh vypráví víceméně o tom, že temnota je v každém z nás. Otázkou je, jestli dokáže najít detektivka Josie Quinnová cestu ven dřív, než zemře někdo další. Dobře teď poslouchejte, protože závěr toho příběhu bude buď smyšlený, anebo pravdivý. A na vás je, abyste odhalili, abyste byli tak trošku jako Josie Quinnová. Nebo Josie Quinn, když nebudeme přichylovat, já to moc jako nemám rád. Tak Josie Quinn, tak jestli uhodnete správnou odpověď, jestli je to opravdu fikce, anebo je to pravda. Jdeme na to. Dobře poslouchejte. 7. díl. Vražedná temnota. Když strážce parku narazí v lese na těla Valerie a Tylera, detektiv Josie Quinn tuší, že jde o víc než jen o náhodnou otravu. Pitva jí dá za pravdu. Valerie někdo před smrtí do krku hrubě zastrčil přívěsek. Při prohledávání okolí objeví Josin tým třetí spací pytel, což naznačuje, že u ohně mohl být tu noc ještě někdo další. Byla to neznámá pohřešovaná oběť, nebo to byl podezřelý na útěku? Mohla by to být žena, která chvíli na to vyběhla z lesa přímo pod kola Josina auta? Indicie Josie vedou na místa ukrytá hluboko v lese, do propletených jeskyní a také na statek mimo civilizaci, kam se lidé chodí schovávat a kde se setkají s mladou dívkou s vyděšenýma očima a obvázaným zápěstím.

0: štěstím, která ví víc, než říká. Druhý den ji však najdou mrtvou. A se shodným přívěskem. Začíná to vypadat, jakože se společenství žijící mimo civilizaci není neškodné, ale že jde o velmi nebezpečnou sektu, kde platí pravidla zabij, nebo budeš zabit. Je to pravda, nebo to není pravda? Je to možný? Je ten příběh takhle pokračuje dál? Nechám to na vás. Volejte právě teď na 800 937 937. Pokud správně odpovíte, tak série 12 detektivních příběhů od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun je vaše.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Katy Perry, Hot and Cold, horko nebo zima, no tak to vlastně bude i teď. Buď tady bude opravdu jako velký horko, a nebo to bude studená sprcha pro Pavla, který mám na telefonu. Pavle, krásný odpoledne.
1: To by taky.
0: Já slyším, že si asi za volantem, předpokládám.
1: Ano, ano.
0: Výborně, tak jo. Poslouchal jsi dobře ten příběh, který jsem před malou chviličkou četl?
1: Jo, poslouchal.
0: Na tobě bude jenom teď říct, jestli si myslíš, že to je pravda, a nebo že jsem si to celý vymyslel. Správná odpověď ti zajistí, počkej, jenom připomínám, 12 knih od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun. Tak, a teď mi řekni.
1: Já si myslím, že to bude pravda.
0: Myslíš si, že to bude pravda? Myslíš si, ano? Že nejsem schopný si vymyslet takovýhle jako příběh?
1: No a to třeba seš, ale myslím si, že to bude pravda.
0: Dobře, tak správná odpověď je, že ano, je to skutečný příběh.
1: Tak, paráda.
0: Hezky. I když to vypadá dost reálně, tak Liza Reganová do svého příběhu opravdu zakomponovala všechno, co jsem říkal. A musím teda trošku varovat, realita, co se těch sekt týče, tak ta bývá často dokonce ještě bláznivější, temnější a především horší. A vražedná temnota může být varováním, že se sektami není radno se zaplést. Tak a teď mi jenom řekni, zapleteš ty se tady do těch sekt, anebo je to dárek pro někoho?
1: S těma se zaplete moje manželka, já si myslím, že ona se tomu jako tak nějak bude i hodit, tak...
0: Já ti gratuluju, protože teď to, co jsi řekl, tak je vlastně jako důvod, proč by se s tebou paní neměla bavit. A vzhledem k tomu, že jí dáš navíc ještě 12 knih, což jsou knihy cca na celý rok, tak alespoň řekneš, miláčku, když už si tady se mnou nebudeš povídat, tak tady máš ode mě dárek, a ona ti padne kolem krku a nakonec to bude úplně neuvěřitelné. Ty bláho. Pavle, člověk se musí ještě pořád učit teda, tak díky.
1: Jo, já moc krát děkuju.
0: Jak dlouho jste spolu?
1: 10 let.
0: A víš to přesně, anebo typuješ?
1: Ne, vím to přesně, budem mít výročí za chvilku, takže...
0: Nádhera, takže ještě dárek k výročí. Pavle, hele, těch 10 let, naučil se z toho opravdu hodně, já ti gratuluju, užij si volný večery, bude jich hodně.
1: Jo, no děkuju.
0: Měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
1: Taky ahoj.
0: No a pánové, pokud vy chcete mít několik volných večerů jenom sami pro sebe a vaše paní, aby si měla co počíst, tak v pondělí opět pokračujeme tady na Hit Rádiu s naší speciální hrou, ve které jako hlavní cena je 12 knih detektivních příběhů od Lizy Reganové.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Warren na Hit Radio s Hitem Ordinary. 13 hodin 25 minut s vámi Jirka Pelnář a za chviličko taky Lady Gaga, Daniel Potter. A v příští hodině pro vás budu mít 4 lístky na nedělní zápas českého národního týmu proti Kosovu. Je to přípravné utkání před odletem na mistrovství světa. Tak dál buďte s námi. No a já jsem rád, že s námi trávíte celý den, nejenom odpoledne. Od 15 hodin pak odpolední show a ráno samozřejmě mezi 6 a 9 taky snídaně šampionů. Ta mimo jiné dneska probírala zahraniční politiku.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
9: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
10: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
11: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
12: Drž mi kabelku.
11: OK, to jsem nečekala.
10: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já,
14: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Plzni. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru za Oce Plaza v Plzni. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. hokej Mega Emoce. Hokej je lepší s Hitrádiem.
12: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

Dead Dance na Hit Radio ve 13 hodin 38 minut. Možná jste taky slyšeli informaci z Karvinska, nás to tady baví všechny, že policie na Karvinsku odhalila sfetovaného školníka. Následně teda zjistila, když ho chtěl asi, nevím, nahlásit v ředitelně, že světý je i ředitel školy. Zajímavý. Takhle, všichni jsme měli ve škole divného školníka, na tom se asi shodneme, ale tenhle to teda dotáhl na úplně jiný level. Biologii s chemií tam teda kombinoval jako nikdo jiný. Tak jakou vzpomínku na školníka máte vy? Zatímco budete vzpomínat, tak já vám tady dám dánský projekt, trocha Eurodanceu. Alice DJ, Back in My Life.

0: Za minutku bude 3:45, posloucháte Hit Radio, tohle byli Jeleni, všude zdejší, ano, všude dobře, ale doma nejlíp, to si určitě říká i výherce Eurojackpotu, že zaplať pánbůh, že žije v Česku, 2 miliardy 911 milionů korun. To je úlet. To není rozpočet hollywoodského filmu, to je skutečná výhra z Eurojackpotu, která padla v Česku. Taky jste si hned představili, co byste si za to koupili? Jasně, chápu. Hele, tohle už je suma, kdy se jako fakt ty peníze dají vyhodit za úplný nesmysly, jo. Můžete za to koupit třeba skoro 10 000 luxusních výřivek nebo víc než 1 milion vstupenek do Disneylandu. Já jsem to tady ještě hodil do kalkulačky. A říkal jsem si, že vlastně, kdybyste si dávali stranou 100 000 korun měsíčně, tak vám tyhle prachy vydrží přes 2000 let. 2000 let. Prostě. Masakr. Mazec. No tohle je přesně ten moment, kdy si uvědomíte, že některé sny opravdu nemají strop. Jo? A někomu od nás z Čech se prostě splnili.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
6: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
10: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
11: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
10: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
11: Když vysavače,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady. Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou právě teď dohrál. Posloucháte Hit Radio, před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Silničáři dnes pracují na hlavním tahu Plzeň-Domažlice. Zdržet se proto v těchto chvílích můžete na průtahu Horšovským Týnem. Dopředu s tím počítejte. A vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
5: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
4: www.pubec.cz.
6: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
6: Když fandění, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmamuzem, pohodové odpoledne. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin, čtvrtina denně. Nejčastěji se hájí po elektronických cigaretách. V celé populaci, ale jinak kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice. Hasiči loni likvidovali skoro 13 stovek požárů způsobených nevyhovujícím stavem komínů. Je to nejvíce za poslední 4 roky. Přibylo i požárů topidel, kterých bylo loni 143, tedy nejvíce za 10 let. Pokračuje mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
14: Nejčastější příčinou požárů komínů bylo vznícení sazí. V menší míře za to mohla nevhodná konstrukce, zazděný trám nebo spáry v komíně. Topidla hořela nejčastěji kvůli nesprávnému umístění a instalaci, technické závadě nebo špatnému stavu spalinových cest.
13: Vždy je třeba dodržovat bezpečnostní zásady a k čištění či kontrole přizvat odborníka. Při akci Noc kostelů se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celé republice. Letošní ročník nese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. A teď už něco z regionu.
1: Po rozsáhlé rekonstrukci se v pondělí opět otevře Rolnické náměstí v Plzni. Lokalita bude znovu plně průjezdná pro osobní automobily i vozy městské hromadné dopravy, což výrazně uleví dopravě. Během letních měsíců ještě budou probíhat finální úpravy tak, aby nejpozději v polovině srpna bylo kompletně hotovo.
15: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Během odpoledne u nás budeme mít dál většinou jasno nebo polojasno. K večeru pak předpověď slibuje oblačno a teploty na západě Čech kolem 28 stupňů.
16: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ten pátek se ale vleče, co? Já vím, to je naprosto normální, ale něco s tím uděláme. Zkusíme to trošku zrychlit. To znamená, že vyberu hity, který nám, teda kromě toho prvního, jo, protože zase pořád máme za sebou celý pracovní týden a je horko, tak aby nám ta naše životní pumpa, to srdíčko neprasklo, tak taky trošku zvoníme tempo, ale můžeme si to okořenit, alespoň tím, že si spolu popovídáme. Budu tady mít v rámci pořadu Pravda nebo Bullshit další ožehavé téma, tak si připravte mobilní telefony, telefonní číslo je 777-937-777 a budu chtít vědět a znát vaše názory. Za chviličku.
12: Hit Radio FM Plus.

0: Bruno Mars a jeho Granát na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a teď přichází ta chvíle, kdy taky konečně nahlas i v rádiu budete moct říct váš názor na věc. To vám dopřáváme od pondělí do pátku vždycky po druhé hodině. A dneska tady máme celkem zajímavý výzkum, že
1: vědci
0: tvrdí, že 70... Počkej, takhle uděláme to. Takhle. Napínavý. 76% lidí si myslí, že sprosté nadávání při sledování sportu je naprosto normální. Tak co vy na to? To se nám docela hodí, teď kort po tom hokeji, že jo? A navíc ještě před fotbalem, před mistrovstvím světa. Tak je to naprosto normální, to, že prostě my Češi jako opravdu velmi sprostě někdy jenom sprostě nadáváme, když sledujeme sport, ať už doma u televize, anebo když jsme přímo třeba na stadionu. Dejte vědět na 777-937-777 a rovnou mi tam je napište, do jaký kategorie patříte vy? Jestli do té jako úplně jako co je v pohodě, nebo jestli prostě zprostě nadáváte, no a nebo jste prostě dlaždíči. 777 937 777, pište zprávy, posílejte hlasovky, těším se.

0: Tak nám
1: vědci.
0: Vědci tvrdí, že 76% lidí si myslí, že sprostý nadávání u sledování sportu je naprosto normální věc. A tak se vás ptáme na Hitrádiu, co vy si o tom myslíte. Na WhatsApp Hitrádia 777-937-777 mi voláte, píšete. Tak pojďme na to. Čau, hele, normální to je, teda u mě. Já se nemůžu dívat na hokej s dětma, protože nadávám hrozně. A patří to k tomu. Navíc je to můj ventil, takže potom doma neřvu na paní s dětma. Zdraví Tomáš. Díky za zprávu. Honza píše, zdar Jiří, jako normální to asi není, ale někdy se fandi slušně nedá. Berou za to miliony, tak ať si vyslechnou, co si o tom myslíme. To bylo. Celá ostrý názor. Když nad tím přemýšlím, hele, takhle, jo. Zkuste si představit, že jdete do práce a u toho se na vás bude dívat, nevím, třeba 10 úplně cizích lidí a budou vám sprostě nadávat pokaždý, když se vám něco zrovna na 100% nepovede. To je jako strašná představa na druhou stranu. No, jedeme dál. My Češi jinak o sportu mluvit neumíme, takže pokud to pro někoho není normální, musí si prostě zvyknout. To je další názor. Podle mě je sprosté nadávání důsledek velké konzumace alkoholu, která je, jak všichni víme v Česku, problém. Zdraví Franta. Taky zajímavý. OK. Tak jde to ruku v ruce, že jo? No. To ano. Jenom jak to tak počítám, zatím tady ještě nemám snad jedinou zprávu, že by to normální nebylo. Ještě to takhle vrychle projedu, 777-937-777. Jestli máte někdo jiný názor, klidně sem s tím pojďte. Ale ahoj, nadávání u čehokoliv bych jako normálním nenazýval. V poslední době často slýchám děti nadávat tak sprostě, že se nestačím divit. Takže ať už je to považováno za normální nebo ne, tak bych to určitě nenormalizoval. Už kvůli tomu, kdo to může i jen náhodou slyšet. Richard. Tak Richarde, jsi první. Jsi první světlá výjimka. No, uvidíme. 76% vědců si myslí, že tedy podle vědců je 76% Čechů proto, že to je naprosto normální. Tak pojďte dál. 777 937 777.

0: Dua Lipa, Houdini ve 14 hodin 24 minut. Posloucháte Hit Radio. S váma Jirka Plnář.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 76% lidí v Česku si myslí, že nadávání při sportu, sprosté nadávání, je naprosto v pořádku, je to naprosto normální. Co si o to myslíte vy? Tak na to jsem se vás ptal. Píšete mi zprávy na WhatsApp Hit Radio. Tak pojďme zatím udělat tečku. Ještě tady pár názorů mám, jako například tady Zdenek píše: čau, já jsem většinou v klidu, ale když vidím pruhovaný, tak se mi otevírá kudla v kapse. To mám žílu na čele a řvu na ně. Jasně, no, to asi jako, to se můžeme shodnout všichni, že nejčastěji na koho nadáváme, tak jsou rozhodčí. Ahoj, můj manžel nadává pořád. Nejvíce mi líbí, když něco začíná dělat s nadšením a postupně přidává nadávky a dokonce i věci létají vzduchem. Pak si dá cigáro a jde do toho znovu. Většinou vše teda dotáhne do zdárného konce bez sumy na zdraví. Ale jinak za mě je normální nadávat a odpouštět negativu. Super, vybavuju mýho tátu za mlada. Co tady máme dál? Renča píše: krásné odpoledne, souhlasím s vědci. Kdybys mě slyšel včera u hokeje, dlaždič je ještě slabé slovo. To se nedá takhle před 22 hodinou vůbec napsat. Já bych dokonce řekla, že je to zdravé. Dobře, děkujeme, paní doktorko, za tenhle předpis. Super. Prosím, najdu ještě někoho, kdo si myslí, že to opravdu normální není? Projíždím tady v rychlosti blesku ještě zprávy, které chodí na WhatsApp Hit Radio. Pojďte napsat teď zprávu, ještě vám dám chviličku, jestli si opravdu myslíte, že to jako není normální, protože jinak v tomhle případě to vypadá, že
1: vědci
0: se sekli a není to jenom 76%. Lucka, výborně, Lucka právě teď napsala zprávu: myslím si, že normální to opravdu není, dá se fandit i slušně. Jsem toho jasným důkazem? No tak, Luci, děkuju za tuhle zprávu. Teoreticky nám to můžeš dokázat všem. Já ti za tuhle zprávu právě teď dávám 4 lístky na zápas český fotbalový repre v neděli proti Kosovu. A tam můžeš fandit slušně. Budu za to rád. Tak jo. Nicméně, Lucinko, gratuluju, lístky jsou opravdu jako tvoje. Vám všem děkuju taky za všechny zprávy, co jste poslali. A pojďme se shodnout na tom, že
1: vědci
0: absolutně neznají Česko, protože 76% je opravdu velmi málo. U nás sprosté nadávání při sledování sportu za normální považuje podle všech zpráv cca 99,2%.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
11: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
12: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
13: Farmapark Dobřany.
14: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
12: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
15: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: JC Stewart na Hit Radio ve 14:08. Za chviličku ještě Mirai s hitem Volám a pomalu, ale jistě se nám blíží taky naše odpolední show, která od 15 hodin bude zase tím vaším nejlepším parťákem na druhou část pátečního odpoledne. Ať už máte v plánu cokoliv, tak užijte i nadále dnešní sluneční den, který je jeden z posledních minimálně na nadcházející týden. Vypadá to, že opravdu od soboty už to má někdy začít a mají se objevit bouřky a tak dále, ale teploty pořád příjemný, někdy nad 20 stupni Celsia, tak to není úplně tak špatný, no, tak i nadále budeme jako ve skleníku, ale co si budem, no, trošku toho deště nám vlastně vůbec neuškodí.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Parádní odpoledne, dneska se tady ulížeme k smrti.
3: Haha, ano, budeme hledat totiž tu nejlepší zmrzlinu na západě Čech. A pomoc nám tím můžete třeba na sociálních sítích.
2: Ano, jestli se chcete olizovat už teď, klidně nám napište Facebook Hit Radio FM+, tam hledáme vůbec tu nejlepší zmrzku na západě Čech. S 15. hodinou jsme tady, čili za chvilku.

0: a hit Around the World. Je 14:43. My jsme se spolu vydali na cestu kolem světa. No a do světa tak oficiálně vyráží nová mladá generace, protože dneska večer to bude ve městě Divoký. Maturanti si vyzvedli svoje maturitní vysvědčení a půjdou ho zapít. Jo? Platí to i pro vaše děti? Máte doma maturanta? No tak to vám gratuluju. Asi připravte lavor k posteli a ráno neluxujte byt. Ta kocovinka to tam asi bude. Ale nebojte se o ně, oni to dneska v noci zvládnou. Jo? Teď přece jenom mají vaše geny, ne? Tak buďte v klidu. Vzpomeňte si, co jste dělali vy v jejich věku. Vlastně asi možná není dobrá rada. Kdyby to takhle platilo pro mě, tak já teď mít doma maturanta, tak buď mu musím dát prostě jenom do kapsy AirTag, nebo ho zamknu doma a nikam nesmí. Dobrá, ale nebojte se, oni to nějak jako zvládnou, mají na to ještě jako právo dnešní noc, protože ten oficiální dospělácký život je tady čeká až od pondělí. A zase to vyšlo na to pondělí. V pondělí my se uslyšíme? Ne, my se v pondělí neuslyšíme. V pondělí ne, až ve středu. Pondělí, úterý si dáte srdcovky s někým jiným, ve středu zase se mnou a ve středu samozřejmě nebude chybět ani naši roleta dvojsmyslu. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte pravidelně odpoledne na Hit Radio mezi 12 a 15 a užívejte zbytek dnešního dne i víkendu. No a co se týká toho dnešního dne, tak dál ve společnosti Hit Radia a především naší odpolední show. Tak se smějte.
1: Byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guest a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
12: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio FM+.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení dál pokračuje v Plzni na Bílé hoře. Dočasně je neprůjezdná ulice 28. října, kde probíhají opravy. Jezdí se proto značenou objížďkou, která vede přes Doubravku a Chrást nebo na Třemošnou. Tak s tím určitě dopředu počítejte. A vaše další info z dopravy můžete psát k nám na WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM+.
0: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Pozor na zvýšený provoz v Sušici. V tomto týdnu totiž začala úplná uzavírka hlavního tahu v Nalžovských horách, který mimo jiné spojuje Klatovy a Horažďovice. Jezdí se dočasně po objízdné trase, která vede přes Kolinec, Hrádek u Sušice nebo Sušici, kde se proto nárazově mohou tvořit kolony. Umělci z bezmála 20 zemí se příští měsíc představí v Plzni. Budou součástí mezinárodního festivalu Skupova Plzeň, který proběhne od 9. do 14. června. Lidé se mohou těšit nejen na divadelní představení, ale taky na velké lampionové loutky pod širým nebem, filmové projekce, koncerty, přednášky nebo výstavy. Pacientům od července budou moci více léků předepisovat i praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistům. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
10: Hokejový servis Hitrádia.
0: Letošní mistrovství světa v ledním hokeji už pokračuje bez české účasti. Svěřenci kouče Radima Rulíka se s turnajem rozloučili ve čtvrtfinále, když prohráli s Finskem 1-4. Semifinálové zápasy jsou na programu zítra. Švýcarsko vyzve Norsko a Kanada nastoupí proti našim přemožitelům, výběru Finska. Celý šampionát pak vyvrcholí v neděli, kdy se bude hrát o titul a také o třetí místo.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Předpověď na sobotu pro západ Čech slibuje většinou zpočátku polojasno. Postupně pak bude oblačno a objevit se mají i přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty se přes den usadí mezi 24 a 28 stupni. Teď už se ke slovu dostávají i Kuba s Davidem.
10: Hitradio FM+.
13: Parádní páteční odpoledne, chvilku po 15. hodině. Od Aše až po Prahu. Dokonce i v Otročině ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
14: Tři hity na přání, akce, kde o víkendu nesmíte chybět, a k tomu budeme hledat tu nejlepší zmrzlinu na západě Čech.
13: Podstatný číslo 720 870 237, to je náš WhatsApp, tak si ho uložte, bude se vám hodit.

0: Letní Shakira, tady je páteční hit Radio FM Plus a Divoký západ. Na víkend se má sice lehonce ochladit, ale léto je na samém začátku.
1: Ano, a my hledáme právě dneska společně s vámi tu nejlepší zmrzlinu na západě Čech. Napište nám na Facebook hit Radio FM Plus a nebo klidně k nám na WhatsApp 720 870 237. Co nejvíc chutná tobě, Jakube?
0: Já jsem konzerva a tak vanilka.
1: Aha.
0: A nesmí být jako ničím šmrnclá, jo? Žádný takový jako Tutti Frutti Duo, prostě čokoláda s vanilkou, ne. Klasická, čistá vanilka.
1: Já jsem na slaný karamel, ale u nás děti doma třeba, tak ty preferují jednoznačně čokoládovou. Tak vždycky je nejvíc takovej ten moment toho, kdy já nevím, že oni jedí zmrzlinu a teďka mají celý jako hnědý huby a já se vždycky modlím jenom, aby to opravdu byla zmrzlina.
0: Takhle je vidět, že ty u vás nepereš, protože kdyby si pral to prádlo, tak preferujete vanilku a žádná čokoláda neexistuje u dětí.
1: Poslouchejte dál Hit Radio FM+, my vám za chviličku řekneme, kde se vlastně zmrzlina zrodila a kde je její

0: obyčejný polárkový dort, jsem chtěl říct pitomej. Tady prostě jako dneska nemáme.
1: Ne, to ne, ale povídáme si o zmrzlině a my se teďka vrátíme k samému prapůvodu týhletý pochoutky. Věděli byste, kde se tak asi jako vzala a kdy?
0: Ale já bych typoval nějaký severský země.
1: No,
0: nebo jsem úplně mimo?
1: Jsi vlastně docela daleko. Historici říkají, nemůžou se shodnout, kdo vlastně zmrzlinu vymyslel. Hmm. Ale jeden z otců zakladatelů zmrzliny může být Alexandr Veliký, který si nechával z hor dovážet sníh a potom ho míchal s medem a s různýma ovocnýma šťávama. A tohle může být prapůvod zmrzliny.
0: Tenkrát ještě nejezdili auta, nikdo na ten sníh možná ani nečural, tak tenkrát si to ještě dovolit mohli.
1: Jo, žlutej sníh.
2: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
8: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
11: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
10: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.

Fallout Boy, tady je Hit Radio FM+, divoký západ je s váma, nádherný pátek. Zmrzka, to je věc, o který tady dneska mluvíme, tečou nám sliny, protože ani ten

0: Kocina.
1: Jsme největší speciálka v České republice. Máme přes 30 let zkušeností. A proto víme, co je pro vás důležité.
0: Postele Losina, tam den začíná. Postele Losina, tam i usíná.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitrádia. Hokej je lepší s Hitrádiem.
7: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Plzeň žije divadlem.
9: Davidské divadlo.
8: Divadlo na zábradlí.
9: Decadencers.
8: Ivan Trojan.
9: Jinek Čermák.
8: Jitka Schneidrová.
9: 14. až 22. června.
8: Posem na divadlo.

Na pátek ty nejlepší hity, tohle je Ella Henderson před náma, taky den s With Somebody, a kdyby náhodou jste chtěli slyšet něco, co dneska ještě nebylo, tak teď je ten prostor 720 870 237, hrajeme podle vás, napište si na WhatsApp.

0: Tady je divoký západ Hitrádia FM+. Doufám, že pátek užíváte ideálně s nějakou tou zmrzkou a nebo aspoň s nějakým koktejlem chlazeným v ruce. Jdeme mrknout na náš WhatsApp, jdeme hrát podle vás.
1: Zdravím do rádia, posloucháme vás se synem v autě a on chtěl vědět, na co maminka tancovala, když byla malá, když mě bylo, jako je jemu teď. Puste mi prosím S Club 7, díky Áďa.
0: S Club 7, to byl nějaký seriál, ale ne, jestli se nemýlím. Mě byl rok, takže já jsem tenkrát koukal na Večerníček, já vím, Kulový.
1: Jako. No, já mám problém jak s krátkodobou, tak i s dlouhodobou pamětí, takže jako ode mě se nic nedozvíš, ale song je to skvělej, díky moc za něj.

0: Rádia Hit Radio FM Plus a Divoký západ, nádherný pátek. Dál na našich sociálních sítích hledáme tu nejlepší zmrzku, tak napište. Zároveň ale se vracíme taky do našeho dětství.
1: Já si vzpomínám, že když jsem byl malej, kupovali jsme jeden kopeček zmrzliny za 5 korun. Kolik stojí teďka? Hele, to nemá vůbec cenu ani jako rozebírat.
0: Kolik?
1: No třeba 50-60.
0: Jako. Ne, to je dražší než pivo.
1: No když chceš opravdu dobrou zmrzlinu, musíš si připravit opravdu těžký peníze. Ale pojďme teďka si zazpomínat na 90. léta, protože aspoň teda u nás na západě Čech jezdilo něco, co prostě svedlo pozornost úplně každého děcka, jak ve městě, tak i na vesnici. A představte si, v 90. měla zmrzlina nejenom chuť, ale taky zvuk. Víte, co to je? Vzpomínáte si?
0: Jo, žlutý autíčko a do dneška si někteří ještě pamatujou taky okrádáme rodiny od jara až do zimy.
1: Jo, žlutý auto Family Frost, tak to v 90. nebo na přelomu milénia prostě obráželo celý západní Čechy. Já jsem vždycky miloval, jako když to přijelo k nám na vesnici, kde jsem byl u babičky s dědou. Hele, tam si všichni se tam najednou potkali. Mm-hmm. To bylo, jak když prostě přijela pouť.
0: Jo, je to tak, zároveň jako v 90. měli asi první vražen kuřata a stripsy.
1: Cože? Zeleninu.
0: No oni neměli jenom nanuky. Si myslíš, že ta babi tam s tebou chodila jenom proto, aby to zacálovala? Ne, ta si šla koupit taky něco.
1: Ta si šla koupit jako zmražený kuře.
0: No jasně.
1: No, víš, zmrzlina pro prarodiče, no.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
10: Jsou tady.
11: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
14: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
18: Klikni!
19: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
10: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
19: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
10: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
19: Když vysavače,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Plzeň, divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
13: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě jsme si s Ivou Hačmusa povídali s psychologem Radkem Ptáčkem o tom, jak zvládnout rozvod.
1: Když rodiče odchází od sebe, tak odchází jako partneři, no, odchází jako rodiče. Těmi rodiči jsou vlastně po celý život svých dětí. A jestliže něco můžou dětem dát a něco opatrovat, tak je to vlastně jejich vzájemný vztah.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Parádní odpoledne, než zabouchnete v práci dveře, tak pro vás máme ještě aktuální zprávy, taky pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na uzavírku v Karlových Varech. Neprůjezdná je ulice Karla IV. Jezdí se přes sousední ulici IP Pavlova. Dál se pracuje taky v Plzni, kde probíhají opravy na Americké, i tam se jezdí po objízdné trase. No a pozor taky v Dobřanech na jih od Plzně, kde dopravní omezení čeká v ulicích Tylova a taky Palackého. No a pokud máte další aktuální info ze silnic u nás na západě Čech, dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Probazén. www.proxim.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Karlovarský poutník by se mohl dočkat obnovy. Jde o litinovou sochu, která kdysi, pravděpodobně do roku 1946, stávala poblíž Diany a jejíž úlomky se našly před mnoha lety. Klub přátel Karlových Varů teď vyhlásil veřejnou sbírku na obnovu sochy. Náklady na všechny potřebné práce se odhadují na 500 000. Plzeň investuje do divadla J.K. Tyla. Město vyhovělo požadavkům a pořídí mimo jiné nová sedadla. Víc primátor Plzně Roman Zarzický.
12: Historická budova velkého divadla si naše pozornost rozhodně zaslouží. Proto když mi někteří abonenti a návštěvníci divadla psali, v jakém stavu jsou sedadla ve velkém divadle, tak jsem neváhal a zastupitelům předložil v rámci přebytku 5 000 000 návrh právě na generální opravu 444 sedadel plus některých zázemí ve foyer.
1: Opravě sedadel v divadle dojde v nadcházejících měsících. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. A to kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Zítra naposledy bude možné spatřit lebku svaté Zdislavy. Vystavená bude u příležitosti pouti v bazilice v Jablonném Podještědí. Poté by se měla vrátit do hrobu, kde bude uschována. Vzácnou relikvii v polovině května ukradl zloděj, kterému se nelíbilo, jak církev z ostatky zachází.
13: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Zítra u nás na západě Čech bude zpočátku polojasno. Během odpoledne mraků přibude na oblačno a počítat máme taky s občasnými přeháňkami. Dorazit k nám prý mají i bouřky. Na teploměrech naměříme od 24 do 28 stupňů.
10: Hit Radio FM+.
14: Krásný páteční odpoledne, my jsme tu s vámi dál, divoký západ Hit Radio FM+.
0: A máme skvělý hity Poetika nebo Lady Gaga právě teď.

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty

0: Abrakadabra. S váma je Hit Radio FM plus Divoký západ. Dneska je to tady samá zmrzka a nejenom teda polárkovej dort, jo. Jdeme i s dobou trošičku dopředu. Koukáme na to, jaký příchutě si člověk může dát dneska.
1: Já jsem třeba v loni v zahraničí vůbec poprvé ochutnal příchuť černý kokos.
2: Kamaráde, to je...
0: Co to je?
1: To je něco neuvěřitelného. To je normálně zmrzlina černá jak inkoust. A, ale taková chuť, no prostě čokoláda a kokos dohromady, to je něco neuvěřitelného, jo, až vyrazíte někam prostě do Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, musíte si prostě najít černý kokos, jo.
0: Já mám teda pocit, že jako když vyjedeš takhle přesně do těch dovolenkových destinací, Itálie, Chorvatsko, že tam ta zmrzka je daleko lepší než tady u nás, jo, no já jsem teďko viděl, jako, že tady u nás v Čechách snad nabízejí hamburgerovou zmrzlinu.
1: Ne u nás v Čechách, na západě Čech, kamaráde.
0: Na západě Čech. No, tak co to je? To si dám radši ten hambáč, ne?
1: Nepozor, jako to není zmrzlina z příchutí hamburgeru, jak by si zase myslel.
0: A navrch majonéza, nebo...
1: jo, a kyselá okurka, ne, nezapomeň na okurku.
0: Rajče, rajče.
1: Ne, je to vlastně zmrzlina, která se podává tak, jako kdyby to byl hamburger.
0: Jakože v té housce.
1: No vlastně jo, ve sladký briošce, uprostřed zmrzka, já myslím, že docela dobrý nápad.

0: Parádní odpoledne všem, tohle jsou Daft Punk, One Republic, taky song na přání, to si dáme všechno za chviličku, teď jdeme zpátky na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dávejte si teď pozor v Chebu v Ašské ulici. Probíhají tam opravy a vozovka je zúžená jen do jednoho pruhu. No a ve městech tradičně houstne páteční provoz poblíž obchodních center a supermarketů. Tak jezděte opatrně a hlavně pevné nervy. Na vaše další info z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
2: Hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

One Republic, páteční odpoledne a s váma divoký západ Hitrádia FM+. Dáme ještě taky Roze a Bruna Marse, no a před náma i další song na přání 720 870 237. To je číslo našeho WhatsAppu, tak napište.

0: Roze, Bruno Mars a divoký západ s váma. My opět mrkáme na náš WhatsApp, je tu song na přání.
1: Já jsem vybrala tenhle Čau kluci. Zahrajte prosím pro moji mamku Verču něco pěkného, co by jí potěšilo. Já to totiž dneska nebudu. Schytala jsem pětku z češtiny. Doufám, že to mamka uslyší a než přijede z práce domů, takže vychladne. Díky moc, Lucka.
2: Hele, jako sice kvůli z češtiny dostala, ale tenhle ten vzkaz byl asi bez chyby, ne?
1: Tak... Jo, tak jako čárky nebudeme řešit, že jo?
0: Teda ale jako na konci května rozdávat ještě koule, to mi přijde teda jako, když už jsou skoro prázdniny.
1: No, jenom, že teď se právě hodně známkuje, teď budou čtvrtletky, tak držíme palce.
0: Tak posíláme song na přání, Konga se jmenuje.

0: Iglesias, taneční parkety za chviličku vyměníme za zvuk ostrých kytar, budou tady Green Day. No a s váma Divoký západ Hitrádia FM+.
1: Dneska řešíme tu nejlepší zmrzlinu na západě Čech a taky jsme se koukli do její historie. V minulý hodině jsme zjistili, že prapůvod celý tý zmrzliny a pochoutky tak přinesl Alexandr Veliký a už někdy 300 let před naším letopočtem si mohli smrsnout lidi na první zmrzce.
0: To mi chceš jako říct, že když tenkrát ukřižovali Ježíše, že u toho lidi jako zmrzli smrzlinu.
1: Ne, to, tam měli asi popcorn, nebo já nevím.
0: Ale je docela jako drsná atmosféra, trošičku se potím, dám si zmrzku.
1: Ale takhle, v tom starověku to byl vlastně sníh smíchaný s medem. Pojďme se podívat, kdy se zrodilo to pravé italské gelato. To bylo už v 17. století našeho letopočtu. Představil ho Ital jménem Antonio Latini. Ten ho, co pa?
0: No, tam chybí jenom jedno písmenko. Latríny.
1: Latríny. To by nebyla moc dobrá zmrzka. Ale zajímavý je, že on ho představil teda v Napoli a potom si jako první zmrzlinářství otevřel v Paříži. A to bylo v roce 1686 a zajímavý je, že mezi jeho zákazníkama byl i Napoleon.
0: No, nekecej.
1: A ten chodil jenom na malej kopeček.
2: Kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitrádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
9: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem.
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
16: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. nonstop, to je nové Hitradio 90.

0: Za chviličku 17. hodina, co novýho doma i ve světě, tak to ví Bára Purkartová. Zprávy jsou nachystané, teď ještě pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení teď hlásíte na hlavním tahu z Plzně na Kaznějov. Silničáři pracují u Třemošné, kde probíhají opravy estakády. Místo je úplně neprůjezdné, objízdná trasa vede přes Třemošnou, kde se to může nárazově štosovat. Tak se raději možná už dopředu připravte na kratší zdržení. Vaše další info z dopravy můžete psát nám na WhatsApp číslo 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Legendy nelhaly. Festival sci-fi a fantasy Kokon se vrací. Videohry, arkády, simulátory, deskovky, prodejní stánky, komiksy i cosplay. Největší sraz hrdinů a záporáků v kraji se blíží. Připoj se k nim. Kokon. 6. června depo 2015 Plzeň. Lístky na kokonfest.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Vodní záchranáři na Hracholuskách dostanou nové molo. Plzeňský kraj na jeho pořízení vyčlenil přes 300 tisíc. Původní staré kovové molo už bylo za hranicí životnosti, bylo nestabilní a rozpadalo se. Nové molo, které je pro práci záchranářů nezbytné, bude nejen z trvanlivějších materiálů, bude i větší a lehčí. Amfiteátr pod hradem Loket zítra ožije. Chystá se totiž Den Karlovarského kraje a cyklostezky Ohře. Akce je zdarma a připravený bude i program pro celou rodinu. Děti potěší tlapková patrola. Zaspívá zpěvačka Martina Pártlová a svoji práci přiblíží složky IZS. Začátek je ve 12 hodin. Alergiky v těchto dnech mimořádně ohrožuje pyl v ovzduší. Týká se to prakticky celého našeho území. V ovzduší jsou teď hlavně pyly trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku podle doktorů asi třetina populace. Alergie na pyly patří mezi ty nejčastější. No a teď ještě fotbal. Český nároďák v Praze ladí formu na nadcházející mistrovství světa. O víkendu naši odehrají poslední přípravné utkání. V neděli na Letné je čeká Kosovo. Hrát se bude od 16 hodin.
11: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Na západě Čech zítra budeme mít polojasno nebo oblačno. Během odpoledne se můžou objevit přehánky, výjimečně taky bouřky. Teploty zítra vystoupají mezi 24 a 28 stupňů. Teď už opět pokračuje páteční divoký západ.
9: Hit Radio FM Plus.
12: Poslední hit na přání a taky skvělý víkendový akce, to je před náma v téhle hodině.
0: Ladíte divoký západ, díky za to, tady jsou Chainsmokers.

0: Linkin Park, tady je divoký západ Hitrády a FM+. My jsme dneska slibovali i pár tipů na to, co podniknout, a to byste neřekli, protože do Plzně přijedou holky na bruslích.
1: Ano, od 4. do 7. června hostí Plzeň, respektive Ice Arena na Lochotině nebo na Košutce, třetí ročník největšího dívčího hokejového turnaje v celé Evropě. A přijedou sem týmy ze 14 zemí. To je velká akce.
0: Hele, já musím říct, že když je náhodou v televizi jako ženský hokej, že mi to hrozně baví.
1: Jo.
0: Je to jinačí než ten chlapský. Jako
1: a jdou do sebe taky, jako kroščeky a takové ty věci.
0: Jako, já mám pocit, že oni ty ženský nemůžou, že tam jsou jinačí pravidla než u toho chlapského hokeje. Není to jako tak tvrdý na souboj, ale má to prostě jako takový zvláštní kouzlo, no, jako ryze chlapský sport v mých očích, a teď koukáš na tom dresu, kdo má delší culík. Jména nevidíš.
1: No tak jestli se chcete podívat, jestli jste třeba nikdy v životě ženský hokej neviděli, tak běžte od 4. do 7. června Ice Arena a podrobnosti najdete na allforhockey.net.

0: Loud Out Gang, tady je divoký západ Hitrády a FM Plus a taky zmrzlina. Když se řekne zmrzlina, tak si člověk jako řekne, jo, tu mají rádi všichni. Mm-hmm. Ale pak přijde ten moment, kdy se začneme hádat o tom, jestli točená nebo kopečková. A tady je velký zle.
1: Ale opravdu velký rozdíl, jo. Nejenom v chuti, samozřejmě, ale taky ve zpracování jako takovým. Já jsem vždycky za kopečkovou. A vůbec nechápu, jak tu točenou si jako někdo může dávat. Chápu, jo, když nic jiného není dobrý, ale když si můžeš vybrat.
0: Tak já cíleně chodím na tu točenou. Vanilkovou, hodně smetany, mňam. Prostě kopečková mě nebaví.
1: Jenomže, když máš tu točenou, já teda jako nechci mluvit jako nějaký brutální expert na zmrzlinu, ale mám takový dojem, že ty točený zmrzliny jsou připravovaný z nějakého prášku.
0: Ano. Jsou? Samozřejmě ta kopečková, šmoulová, brutálně modrá a ta z prášku nebude.
1: Ne, tam rozemlili ty šmouly, jo?
0: No, to je ironie, ne, Davídku?
1: Já si totiž jako, prostě myslím si, že kopečková zmrzlina bejvá ve většině případech kvalitnější, ale chutnější než ta točená.
0: Hele, to asi my jako nerozhodneme, ale pojďte nám napsat. 720, 870, 237 na čí straně jste. Jestli kopečková a nebo točená.
2: Léto. Slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
5: bát, jak chtěla do. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Doufám, že už nejste v práci. Tohle byla Pink, tady je Divoký západ Hit Rádia FM+. A i kdybyste náhodou byli, i vám klidně zahrajeme, co si jenom budete přát. 720 870 237, to je náš WhatsApp a před náma poslední song podle vás.

0: Má zítra jdeme FM Plus a my jdeme hrát na vaše přání.
1: A řešíme tady mimochodem tady, jestli Kopečková nebo Točená. V reakci na to taky píšete. A píše Alžběta, u nás na vsi má paní v krámku Točenou. Sice je asi z prášku, ale vím, že ji dělá každý den čerstvou a když dojde, tak prostě není. U Kopečkový nikdy nevíš, kolikrát to v noci znovu zamrazí a druhý den vytáhnou z mrazáku. Kdyby šlo něco od kabátu právě pro Janinu do toho našeho krámku, budu moc ráda, Alžběta.
0: Tak to je čest vidět taky jako poctivou Točenou zmrzlinu.
1: No a proč by nemohla být poctivá? Poctivě Točená. Nevíme tedy sice kam, ale posíláme kabáty trošičku od podlahy. Čert na koze jel.

0: parádní odpoledne všem, ladíte divoký západ Hit Rádia FM+, víme, co se u nás o víkendu děje a co víc, všechno vám to prásknem.
1: Kam vyrazit? Do hlubin české duše, tak se jmenuje výstava, která pojednává o kreativitě českého lidu. Vidět ji můžete tuhletu sobotu, 30. května od 15 hodin v barokním dvoře Gigant v Záluží. Mimo jiné tam uvidíte také ukázky práce řezbáře, mistra světa v řezání motorovou pilou Radka Smejkala. To bude od 14 hodin. Celá tahle ta výstava tak je zdarma, vstupní je respektive jako dobrovolný a veškerý výtěžek poputuje na nadaci pro transplantaci kostní dřeně.
0: Já vás pozvu do Sokolova, protože během června to tam opět ožije sportem, konkrétně 13. 6. dopoledne barevný běh, odpoledne sokolovský čtvrtmaraton a to podstatný, registrace už běží. Jestli chcete ať už do barevného nebo na čtvrtmaraton, tak sokolovskýčtvrtmaraton.cz, tam se přihlašte.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Rádio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Plzni. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru za Oce Plaza v Plzni. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky
13: CZ.
16: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
17: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
19: Senkor.

0: Tohle je Shakira, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+. Za chvilku je tady 18. hodina, nejvyšší čas shrnout dnešní vysílání.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech, čili v Divokém západu, jsme se podívali na původ zmrzliny. Ta údajně vznikla zhruba 300 let před naším letopočtem a stojí za ní Alexandr Veliký, který si tenkrát nechával vozit sníh z hor a míchal ho s medem. Pokud tedy dobře počítám, tak při ukřižování Ježíše Krista dost možná zmrzlinu už lízali, jen to tenkrát moc med nebyl.
0: Ne. Taky jsme se podívali na původ toho pravého italského geláta, tedy zmrzliny, tak jak ji známe teďka. Vůbec poprvé ji představil Antonio Latini v Neapoli, ale první krám si otevřel v Paříži, bylo to v roce 1686. A prej mezi jeho zákazníky byl i sám Napoleon Bonaparte. A co jako Divoký západ zjistil o tomhletom tématu, tak tam chodil na pouze malý kopeček zmrzliny.
1: Tak takovej byl dnešní Divoký západ, víkend před náma, užijte si ho a v pondělí v 15 hodin se na vás zase těšíme.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na dopravní omezení, které čeká na dálnici D5. Je na exitu 76 u sjezdu ve směru na Prahu, který je aktuálně neprůjezdný. Jezdí se objížďkou. Vaše další dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
0: www.pubec.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak není ohrožena, zjistil to energetický regulační úřad. Trh je podle něj teď stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o výskytu klíšťat po celém Česku. První výsledky ukazují, že lidé na ně často naráží nejen v lese. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
9: Prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Dalších zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
8: Více informací najdete na webu Klíšťata ve městě.cz. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků ale postupně ubývá. Snižuje se i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Kajakář Jakub Krejčí v úvodním závodě světového poháru ve vodním slalomu obsadil třetí místo. Amálie Hilgertová dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci a skončila mezi kajakářkami 11.
10: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
8: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě republiky se objeví občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na zbytku území. Nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů, na horách kolem 18.
11: Tak i když Dominik straší s tím, že sem tam padne nějaká kapka, nic si z toho nedělejte, přátelé. Víkend! To je zásadní, jo? Máme po 18. hodině, s vámi je Kuba Urban a právě teď výběr toho nejlepšího od 80. až po milénium s Rickem Martinem.

I takhle může chutnat páteční večer u nás na Hit Radio, přátelé. Chris Ria a jeho Josephine. A já věřím, že dneska děláte něco, že už teď jako, že už vnímáte víkend, jo? Ti, kteří jsou stále ještě po 6. hodině v práci, tak s nimi samozřejmě mám upřímnou soustrast. Jo, zvládněte to, vy, kteří jste na odpolední, protože víkend klepe na dveře a víkend volá. Hudebně se o vás budeme starat výběrem toho nejlepšího z 80., 90. a taky 0. let. A protože už opravdu jako je léto, počasí nám jenom přeje, tak si myslím, že další muzika by vás měla zavést v podstatě na letní hudební festivaly, kde to jako pořádně potřebujete napumpovat, jo? Pump Up The Jam. To je jedna z velká klasika vlastně z konce 80. let, protože tehdy se psal rok 1989, kdy Technotronic v podstatě stály na zrodu Eurodanceu a toho celého hudebního odvětví, které potom zlomilo celá 90. léta. Dáme si je právě teď. Pump Up The Jam a za pár minut třeba Gareth Gates na Hit Radio. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Gareth Gates a jedna z těch klasik, kterou vám hrajeme tady u nás na Hit Radio. A je to jedna z těch písní, které se objevily taky ve filmu, respektive ona vlastně byla přímo filmová, protože se jmenuje Unchained Melody a stejný film se jmenuje taktéž Unchained Melody. Tak tohle byla malá vzpomínka a my jich dneska budeme mít víc než dost. Hrajeme vám totiž to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let a za pár minut zazpomínáme i na českou kapelu. Pamatujete na Láďu Křížka? Ha, kdo by ho neznal. Ale ještě předtím, než byli Damians, tak samozřejmě Láďa Křížek zpíval s kapelou Crayson a my si je dáme už za chvíli, jejich největší hit Vzdálená.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Před chvíli Creason, taky Culture Club a teď dohrává French Affair. A tohle byl velký taneční hit, tohle si vzpomínám. Tuším, že se psal někdy rok 2000, možná 2001. Tak vy posloucháte Hit Radio dneska v pátek večer a páteční večery většinou bývají takové jako už odpočinkové, jo? Že se říká, že čtvrtek je malý pátek a pátek je prostě už víkend. Hele, jak kdo? Myslím si, že je řada z vás, kteří v tuhle chvíli Hit Radio ladíte ještě v práci, jo? Tak pro všechny páteční podvečerní pracující určitě za pár minut třeba Queeny I Want It All a nebo taky Era a Ameno, což je mimochodem teda píseň, která se jako úplně vymykala totálně všemu, protože to jsou takové ty chorály, to jsou zpěvy a kromě Ery tehdy frčela taky Eňa, možná si na to vzpomínáte, prostě něco, co bylo úplně mimo hudební žánry a přesto se to v rádiích okolo toho roku 2000 objevovalo. Tak tohle je vlastně konec 90. let, Era a Ameno, pojďme na to zazpomínat a možná si pamatujete, že jste pro tohle třeba hlasovali i v hitparádě ESO tehdy na Nově. No jo, vždycky o víkendu to dávali.

0: Mimochodem vlastně skvělá páteční věta. I want it all. Chtěl bych něco možná víc. Rovnou třeba celý víkend. Chtěl bych prostě všechno, I want it all, chtěl bych dobré počasí, dobré jídlo, chtěl bych spát, chtěl bych, já nevím, navštěvovat kamarády, prostě nic nedělat, můžete, teda alespoň v to doufám. Za pár minut nás čeká další skvělá muzika, zazpomínáme na album Confessions on a Dance Floor, které vydala Madonna, mimochodem už vlastně připravuje druhé pokračování, které se jmenuje Confessions 2 a bude taky z tanečního parketu, ale tohle je ta vlastně původní deska, z toho single Secret. No a přidáme taky jednu velkou českou klasiku. Svišti na golfovém hřišti a Chaos budou za chvíli.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
3: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ohrožujete golfový průmysl. Jste moc zákazní, jste škůdci. Vyhubím vás a vaši úlohu v potravinovým řetězci převezmou Chris.
1: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
1: Když fandění, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Páteční večer po 7 hodině s vámi na Hit Radio Kuba Urban a hudebně si dáme právě teď legendu Rock Seťáci.

Výběr toho nejlepšího z 80. 90. a taky 0. let, ale tohle byla typická 80. a konkrétně Cyndi Lauper a její Time After Time. V těch velkých hudebních legendách budeme pokračovat, akorát se přesuneme o pár let zase dopředu, konkrétně na začátek 90. let, protože já tady mám píseň, která zažila poměrně takový jako, řekl bych i skandálek, jo, v roce 1990 Vanilla Ice totiž vydal skladbu Ice Ice Baby, jo, asi všichni známe. Silně tam vysemploval ikonickou basovou linku ze skladby Under Pressure od Queenu a Davida Bowieho, kteří to vypustili tehdy v roce 1981. Zvláštní na tom celém případu bylo to, že Vanilla Ice zpočátku tuhle jasnou krádež jako absolutně a notoricky obhajoval a říkal, že to jsou jiné tóny, že to je vlastně něco úplně jinýho a že to vůbec neměl jako v zájmu nějak ukrást a tak dál. Nicméně nakonec se prý mimosoudně urovnal, což vedlo k masivním tantiemům a hlavně spoluautorským titulům. To znamená, takhle vlastně zněla ta vysemplovaná skladba, to znamená ten originál Under Pressure. A teď mi neříkejte, že ten Vanilla Ice to nevykradl vědomě, jo? Protože právě teď si dáme jeho Ice Ice Baby a jenom to posuďte, protože podle mě je to totálně, ale úplně stejný. OK, Hit Radio s vámi a tohle je Ice Ice Baby a Vanilla Ice.

0: právě teď na Hitrádiu Nelly Furtado, nebo respektive dohrála Nelly Furtado. A ona trošku nečekaně, ale přišla vlastně s velkým comebackem. Není to tak dávno, co Nelly Furtado řekla, hele, dobrý, koncertování už mám dost, už nechci koncertovat. To ovšem neznamená, že bych nevydávala novou muziku, to je pravda, to řekla. A pozor, zcela nečekaně vydala nový single, vlastně na to nikdo ani neupozorňoval, ani na to nikdo netýzoval. A v 47 letech se vrhla na hudební, vlastně jako úplně jinou odnož, kterou podle mě za svůj hudební život, za svou kariéru nikdy neskoušela. A to je houseová elektronická taneční muzika, hotová na festivaly, jako třeba Beats for Love, Tomorrowland a tak, protože dala se dohromady s kanadským elektronickým duem, které má přezdívku DVBBS, a společně vytvořili fakt jako pořádnou tucárnu. Takže, přátelé, Nelly Furtado rozhodně ještě neřekla poslední slovo. My se za okamžik dáme návrat do 90. let, MC Sar a Real McCoy and Not Tonight, a čekají nás taky Texas a Summer Sun.
1: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.autocb.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Máš, Michal David.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pár.

0: šťouhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Hit Radio.
7: Makes me feel

Texas, tu jsem já poslouchal jako velmi, ale velmi rád. Tohle je jejich asi nejznámější single Summer Sun. Vy posloucháte Hit Radio a výběr toho nejlepšího z let 80., 90. a taky 0. Mimochodem, přátelé, jsou to písničky velmi známé, jsou to písničky, u kterých se nám vždycky vybaví nějaká ta faktická situace, třeba z mládí, z dětství, diskotéka, první dovolená, školní výlet, auto bez klimatizace, že jo, Walkmany, vypálená CDčka a tak dál a tak dál. Ale když už jsme u toho, jak se vlastně ta doba mění a jak se třeba za posledních 30 let jako vyvíjela a změnila, tak si představte, že velké platformy jako Netflix a Spotify teď čím dál tím více tlačí video podcasty. Takže už vlastně jako nestačí, že si podcast pustíte do uší, ale teď byste se na něj měli při nejlepším jako ještě dívat. To znamená Spotify, služba, která vám vlastně celou dobu nabízela jenom hudební obsah, tak teď už nabízí i video obsah. Je to docela zajímavé. To znamená, když si řeknete někomu, že jdete si něco poslechnout, už to nemusí úplně znamenat vyloženě to, že si jdete něco jenom poslouchat, ale už se na to pravděpodobně budete i dívat. Samozřejmě nejlépe ve 4K a s velkým datovým objemem, že jo? Takže naštěstí tady zůstávají takové jistoty, jako je rádio a Hit Radio, jo? My vám budeme vždycky jenom rád. A kdybyste se na nás chtěli podívat, vřele doporučuji, mrkněte se na naše Instagramy, najdete nás na sociálních sítích. Prince za pár minut, ale ze všeho nejdřív Matěj Rupert a jeho parta Monkey Business pro všechny naše kamarády.

YouTube známe těmi nejslavnějšími hudebními lety. To jsou osmdesátky, to jsou devadesátky a to jsou také hity z milénia. Prince nám dohrálo, dospíval u nás na Hit Radio. No a já vám takhle vlastně lehce před 7:45 můžu za chvíli nabídnout jméno, které jsme kdysi dávno slýchali poměrně často, ale pak už se po něm jaksi slehla zem. Říká vám něco italský zpěvák Tiziano Ferro? No jistě, oblíbený mimo domovskou Itálii v ostatních zemích, jako měl obrovské hity a jeden z těch, který bodoval na celém starém kontinentu, tak byl Perdono. Tak možná si zaspomínáte na svou dobu, kdy jste třeba chodili do školy, protože tohle se opravdu hrálo úplně všude. No a do té doby, než nám odbije 20. hodina, tak kromě Tiziana Ferra třeba Korona a vzpomínka na 90. Baby, baby!

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Páteční večer u nás na Hit Radio s vámi Kuba Urban. I po 20. mám pro vás výběr toho nejlepšího od 80. až po milénium. A tohle už je Michael Jackson.

0: Asher a vlastně její další z comebacků, ona jich měla několik, tohle byl začátek 90. let a takzvaný Šup Šup Song. No a ten největší comeback samozřejmě přišel až vlastně v té druhé polovině 90., když se vracela s hitem Believe a vlastně se vrátila už v trošku starším věku, ale jako s takovou peckou, že se Asher začalo všude mluvit. Mimochodem před chvílí nám hrál Michael Jackson, byli jste už v kině na filmu o Michaelu Jacksonovi, anebo si spíš pamatujete třeba, jaké role stvárnila Asher, protože kromě toho, že to byla skvělá zpěvačka, tak samozřejmě i filmová herečka. Pro mě naprosto ojedinělej zážitek Čarodíky z Eastwicku, že jo, tam hrála Asher, potom hrála určitě majitelku klubu Tess ve filmu Varieté, tam hrála po boku Christiny Aguilery a myslím si, že nezapomenutelná je v roli babičky v Mamma Mia. Tam všude jste Asher mohli zahlédnout. My jsme Hit Radio a hrajeme vám to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let. To znamená, že vám dáme takový ten výběr z hroznů, jo? To znamená ty úplně největší hity, na které velmi rádi vzpomínáte. Jsou to takové ty naše srdcovky. Nevynecháme ani českou muziku. Tady jsou Vanastovy věci a Blkodlak a za pár minut třeba Atomic Kitten.
1: A pod sem holko, postříhám ti vlasy.

Stejně by mě zajímalo, jakým způsobem přišli na pojmenování Atomic Kitten. To je tak, když chcete říct něco jako třaskavýho, ale zároveň jste to možná trošku přehnali, tak nakonec řeknete, že jsou to atomová koťátka. Jo, že atomová způsobí takový jako rozruch a pak přidáte koťátka a už je to jako v pohodě. Atomic Kitten a Eternal Flame. Samozřejmě píseň, která je předělávka, ale která jim hodně, hodně pomohla v hudební kariéře. Hitradio s vámi a víte co, už za chvíli zase budeme brouzdat třeba v 80. letech a dáme si legendární Alphaville. Flame a samozřejmě píseň, která je předělávka, ale která jim hodně, hodně pomohla v hudební kariéře. Hitradio s vámi a víte co, už za chvíli zase budeme brouzdat třeba v 80. letech a dáme si legendární Alphaville.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
2: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
3: Farma Park Dobřany.
4: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.

Tohle je na Hitrádiu Christina Aguilera. Já si pamatuju, jako malí kluci jsme jí říkali Christina z Akvária. Mysleli jsme si, že jsme strašně, ale strašně vtipný. A dnešním pohledem 37-letého muže musím říct, že jsme vtipní jen nebyli, samozřejmě. Tak přátelé, co? Grillujete? Už jste to vytáhli? Už jste očistili grill? Už jste byli nakoupit masíčko? Nakoupit koření? Už to celé nakládáte a chystáte se na to krásné víkendové grillování? Já doufám, že jo, protože prostě není nic lepšího, než takhle při tom sluníčku, které tak jako... Teď už jako skoro zapadlo, jo, ale jako vlastně, které jako padá hezky dolů, tak při tomhle sluníčku si prostě jako dávat, vychutnávat si ten jako opravdu dobrý steak, který si navíc jako uděláte sami, jo. To si myslím, že je pořádná taková ta chlapská práce, taková ta odměna, jak pozvete toho souseda a teď mu vyprávíte o tom, jak jste si pořídili prostě zase tady ten novej grill a to dělá úplně samo, člověče, jo, a teď vám to všichni musí pochválit a... Pak jsme spokojení, no. To se potom usíná s daleko lepším pocitem, přátelé. Tak jestli grillujete, dejte vědět na 777-937-777. Musím se přiznat, já na tom budu velmi, ale velmi podobně, už se těším zítra. Jedna malá holka, to je Martin Kučaj a Proud a za pár minut taky klasika You Are The Voice a John Farnham. Posloucháte Hit Radio, dobrý večer. Jedna.

0: Od 18. hodiny jsme brouzdali těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky 0. let. Tradiční Hit Radio Classic vám hraje vždycky v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek mezi 18. a 21. Zkrátka to nejlepší z těchto tří hudebních dekád. Musím vlastně říct, že jsme dneska nehráli Britney Spears, což napravím za chvíli, Baby One More Time. Ano, tu Britney Spears, která tehdy byla jako absolutní hvězda. Myslím si, že měla před sebou jako brutální kariéru. To, jak se chová teďkon, to už je otázkou, no je, jako nedobře se na to úplně dívá. Holka už se asi po čtvrtý smazala všechny sociální sítě, teď jí znova ve státech chytili s alkoholem za volantem, takže jako nic moc, no. Ale dáme si single z její největší slávy, nebo z dob její největší slávy, pak nás taky čeká Eminem anebo Pretenders, no zkrátka výběr skvělý muziky. Já se s váma rozloučím, blíží se 9. večer a to znamená, že se zase někdy uslyšíme. Kuba Urban, vám přeje krásný víkend. Z Hit Radia, ahoj.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: FM.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio FM+. Shine bright like a diamond.

pracovat a necháme

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.